0: noc, právě vstáváte do pondělka 15. června, no a narozeniny dnes slaví například legendární český skokan na lyžích Pavel Ploc, a to 62. My přejeme na dálku do Harachova, kde žije všechno nejlepší. Je to náš medailista, získal stříbro v roce 1988 na olympiádě v Calgary a v roce 1984 v Sarajevu. Loni na jeho narozeniny jsem mu zavolal a zeptal jsem se, jak vzpomíná na Calgary a Sarajevo.
1: Na Sarajevo i na Calgary vzpomínám rád, protože měl jsem to štěstí, jako když jsem měl závodnickou kariéru, že se mi podařilo získat na každé olympiádě, který jsem se zúčastnil, medaily, takže o to větší radost byla, když jsem se vrátil domů a musím i dneska ještě poděkovat všem fanouškům a celý rodině, rodičům a trenérům, kteří mají na tom velkou zásluhu.
0: Ano, dnešní oslavenec Pavel Ploc. Mimochodem, zeptal jsem se ho taky na to, proč už dneska nemáme závodníky na olympiádách ve skocích na lyžích. Dnes se tomu říká ostatně lety na lyžích.
1: No, to je trošku složitý, to by bylo na delší vyprávění. Já už do skoku dlouho nedělám, takže já jsem, jak se říká, trošku mimo to. Ale co já vidím, takhle co sleduju v televizi ty závody, tak já si myslím, že klukům chybí taková ta jiskra. Trošku, jak říkal můj první trenér Antonín Lenemajer, to chceš mrnt, jo? Takže trošku víc takový ty jiskry do toho skoku a technický chyby, to by vám na tom museli odpovědět jejich trenéři. To já už prostě tohleto neovlivním.
0: Každopádně děkujeme a na dálku zdravíme do Harachova dnešního oslavence. No a my si jdeme dál hrát hezky česky.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je většinou polojasno, na severu a severovýchodě se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší teploty se pohybují mezi 11 až 7 stupni Celsia. V pondělí bude také obloha polojasná, během dopoledne budou mračna přibývat. Na severu a severovýchodě občas zaprší a k večeru bude ubývat srážek i mraků. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

pondělí 15. června a víte, kdo má svůj den? Jak zpívá Pavel Vítek? No přeci Vítek, Vítek má dneska svůj svátek, i když Pavel Vítek má asi jméno Vítek jako příjmení. Nicméně každému Vítovi a každému Vítkovi přejeme všechno nejlepší právě dnes 15. června. Vítů je v naší zemi asi 18,5 tisíce, Vítků necelých 2 tisíce. Tak vám ale, pánové, přejeme, abyste si užili svůj dnešní den. Ano, máte svůj den, ale my si na Blaníku budeme dál hrát hezky česky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je většinou polojasno, na severu a severovýchodě se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší teploty se pohybují mezi 11 až 7 stupni Celsia. V pondělí bude také obloha polojasná, během dopoledne budou mračna přibývat. Na severu a severovýchodě občas zaprší a k večeru bude ubývat srážek i mraků. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: fotky z našich akcí.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezké ráno nebo dobrou noc, s vámi je Radio Blaník. Dnes už máme pondělí 15. června. Je to týden, který začne jarem a skončí v létě. Ano, v neděli totiž bude první letní den. Je to den, který je zároveň nejdelší. Sluníčko vyjde ve 4 hodiny a 52 minut a zapadne v 21 hodin a 15 minut. Délka slunečního svitu bude 16 hodin 23 minut, jedná se tedy o nejdelší den v roce, co se sluníčka týká, ale zároveň jde o letní slunovrat a to znamená, že opravdu nám začne v neděli léto. No a jak to bude s tím počasím celý tento týden, na to jsme se ptali Vojtěcha Umlaufa z Českého hydrometeorologického ústavu, zda se dočkáme i letních teplot, když už se v neděli na nás valí léto.
1: Ano, dočkáme. Úterý bude ještě kolem 22 stupňů na jižní Moravě až 26, ale den za dnem teploty budou šplhat výš a výš, takže ve středu už kolem 26 v Polabí a na jižní Moravě až 30 stupňů. Ve čtvrtek už bude vesměs kolem 30 stupňů. Ke konci týdne, to znamená od pátku

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 15. června. Svátek má být a před námi jsou očekávané události. V Praze Krakově začíná Open Air Festival Tech Days. Ten nabídne desítky interaktivních exponátů a ukázek z robotiky, energetiky, virtuální reality, elektromobility nebo kosmických technologií. V Praze také začíná týdenní happening Otevřená kancelář organizace Obránci zvířat. Jeho cílem je přimět vedení maloobchodního řetězce Albert k jednání o zlepšení životních podmínek kuřat. Zástupci Husického muzea v Táboře převezmou od potomků rodiny Bohuše Beneše rytinu Jeruzalém od grafika Václava Holara. Ta byla součástí interiéru vily manželů Edvarda a Hany Benešových v Sezimově Ústí. V Plzni slavnostně zahájí stavbu projektu Antracit Plzeň. Jedná se o další etapu revitalizace bývalého průmyslového areálu, kde bude rekonstruována původní hala. V Pardubicích proběhne seč louky koňskou sekačkou. Akce ukáže tradiční způsob údržby zeleně s využitím koní. Seč se uskuteční v podzámeckém biotopu v Tyršových sadech. V České Třebové otevřou novou lávku přes železniční koridor. Ta je součástí modernizace železničního uzlu. Je dlouhá zhruba 120 metrů. A v Žarošicích na Hodonínsku zahájí mezinárodní workshop Žarošický velbloud, který propojuje mladé lidi z České republiky, Rakouska a Norska prostřednictvím divadelní tvorby inspirované příběhem Ruth Majerové, rakouské židovky zavražděné během holokaustu. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

0: Radio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Tak a je to tady. Zase pondělí, nový týden před námi, ten pracovní s Blaníkem bude utíkat určitě dobře. Je to ten 25. v tomto roce a Vít a také Vítek mají svátek. Tak za chvíli třeba pro ně Jarošovský pivovar. A nebo s Bohem lásko, já jedu dál a je Josef Laufer.
4: S Bohem lásko, já jedu dál.
3: A nebo krásná věc Hany Zagorové. Hezky česky to bude znít dál, já vám přeji krásné ráno.
1: Svět jenom.
5: Rádio Blaník, počasí.
3: Pondělí bude většinou polojasné až oblačné. V severovýchodní polovině České republiky ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty většinou mezi 17 a 21 stupni, na jižní Moravě do 23. A jak to bude vypadat v dalších dnech, tak to vám prozradí meteorolog Vojtěch Umlau.
5: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
3: Dobré ráno, je tu pátá a sní také české písničky. Teď Argema, Jarošovský pivovar, za chvíli Michal David, Kolu pijeme kolu, anebo Oni skupiny Kabát. Tak hezký poslech.

0: ráno, krásné pondělí, tohle byly Kabáti a písnička Oni.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Já už vítám meteorologa Vojtěcha Umlaufa. Vojto, krásné dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vojtěchu, jaký tento týden bude, co se týče počasí? Vývoj vypadá dobře a ke konci týdne se prý pěkně ohřejeme.
2: Ano, postupně se bude oteplovat. Úterý bude ještě kolem 22 stupňů na jižní Moravě až 26, ale den za dnem teploty budou šplhat výš a výš, takže ve středu už kolem 26 v Polabí a na jižní Moravě až 30 stupňů. Ve čtvrtek už bude vesměs kolem 30 stupňů. Ke konci týdne, to znamená od pátku do neděle příští týden, tak už teploty budou opravdu na řadě míst přes tropickou třicítku, možná, že ojediněle až k 35 stupňům a také srážek už by mělo být čím dál tím méně.
0: Koukám do kalendáře 21. června, první letní den, tak to je vidět, že se představí pěkným letním počasím. Vojtěchu, já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Taky se mějte hezky.
3: Ráno.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Je pondělí a je tu také nový týden, 25. v tomto roce 2026. Před námi aktuální zprávy, krátce se podíváme na počasí a potom si budeme hrát mou oblíbenou Hanu Zagorovou a Líto, je mi líto. Líto, je mi líto. Dále tu budou i Krištof. Že chci být tvým majákem, když směr ztratíš, víc mém vždy, když spíš. A nebo třeba Petr Spálený a písnička Hráč. Dál si budeme hrát hezky česky. Přeji krásné pondělí, dobré ranko.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Tak už zase začínáme chodit do práce. Začíná prostě pracovní týden. A to znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. Tentokrát to bude parťačka. Dáma s velkým hlasem, rockerka, přijde Petra Janů. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpoledne.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.

0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
5: Bezva kolegové,
6: bezva šéf,
5: bezva práce.
6: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
6: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
7: Fotky z našich akcí.
8: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
7: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
9: Tak co si dáte dnes k snídani?
10: Přece čerstvé pečivo!
9: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
10: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
9: www.beas.cz.
11: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
12: A kde všude nás naladíte?
11: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.
5: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Rádio Blaník. Zprávy.
7: Rádio Blaník.
8: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Tragicky skončilo odstraňování stromu padlého na železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Zemřel přitom drážní hasič. Radní hlavního města dnes projednají záměr upravit stanice lanové dráhy na Petřín. Díky tomu by se měla stát bezbariérovou. Řešit budou taky zavedení zvýhodněného jízdného v MHD pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Před kárným senátem vrchního soudu v Olomouci stane osoudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croa. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Kurakaem. Fotbalisté Nizozemska pak v prvním utkání na turnaji uhráli remízu 2-2 s Japonskem. A více dozvíte po 8:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Zpočátku dnes bude polojasno, ale během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě se ojediněle vyskytnou přehánky. Srážky budou ustávat až k večeru a stejně tak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě bude až 23. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobré ráno, hezký den, posloucháte i po ránu Rádio Blaník.
1: S Martinem Císařem.
0: Celý víkend jsme trávili na Blaníku se skupinou Čechomor a měli jsme pro vás také hezké ceny. Za prvé to byly vstupenky na koncert téhle skupiny, tak například 17. července budou v Letovicích, dále 24. v Písku, 31. v Žopech u Holešova a 7. srpna v Domažlicích. A vstupenky na tyhle koncerty jste mohli získat u nás zdarma. K tomu také nové album, nové CDčko skupiny Čechomor Proměny, pokračování. A my jsme se právě na Proměny zeptali.
2: Proměny vznikly, takže s touhle písní přišel Franta. Já si myslím, že už to měl dávno předmyšlený, ještě vůbec nejsme o proměnách začali přemýšlet, že jo?
3: No ono to bylo tak, no, že ta písnička byla hezká a vlastně se podobala trošku jiný písničce.
2: Myslíš, že Hradice?
3: Myslím, Hradicím, pak první dva, tak ty jsou tam, myslím, stejný. A zajímavý to bylo jako textově hlavně, protože ty písničky, pokud vlastně jsou zajímavý, tak vždycky jde o takový nějaký lehtivý příběhy, nebo o lásku, obrazně řečeno. A měli jsme prostě tenkrát pocit s Karlem, že, aspoň já měl pocit bez Karla v tu chvíli, že to prostě musí zpívat nějaká folklorní zpěvačka, pač to je jako krásná folklorní píseň.
2: Ano.
3: A Karel tenkrát říkal, žádná folklorní zpěvačka.
2: Lenka Dusilová.
3: Lenka Dusilová. Já říkám, co, počkej, člověče, tak to nikdy, ne, no a ona to udělala, ten Karel prostě ví, jak na to.
2: Prosím tě, ty jsi donesl tu písničku, to je hlavní.
3: Tak tím jsem chtěl říct, že my dva víme, jak na to.
0: Za námi je tedy víkend se skupinou Čechomor. Víkend úspěšný začal pátkem a také koncertem v Havířově. A ten už je také za námi. Ale další koncerty jsou před námi, ten na nás čekají. Stejně tak jako dobré ráno s tím, který havířovskou akci moderoval. A to kolega Petr Svíva. Užijte si to, mějte se skvěle a zítra zase naslyšenou tady na Blaníku.
1: Sluníčkové léto.
4: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
1: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
4: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
1: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
4: a vyhrajte peníze na ruku.
1: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
4: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
17: Zase lítáš v oblacích.
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
19: firma na zážitky
18: CZ.
4: Pohodové České rádio.
10: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hezky česky na Blaníku.
2: To jsou ty nejhezčí české písničky, které máte rádi.
1: Každé všední ráno
2: od 5
1: do 6. Od 5 do 6.

0: Kdyby vás před 6 hodinou raní někdo zbudil a zeptal se, kolik je 1 plus 1? Tak byste mohli odpovědět Reddy Kirken. Posloucháte Blaník, je přesně před tou 6. 5 minut před 6. A po 6. vás čeká Helena Vondráčková. Xindle X a Puberťák. A budou i holky. Česky na Blaníku i po 6. v pondělí 15. června, teď je 5.55. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
4: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
5: Ještě tady broučku, vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Radio Blaník, počasí. Radio.
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude ještě chladněji a bude také větrno. Očekáváme většinou polojasno, přechodně oblačno až skoro zataženo s přeháňkami a naměříme odpoledne od 17 do 21 stupňů, na horách do 15. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
2: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
4: Chorvatsko slibuje vyšetření tragické srážky lodí. Z D4 zmizel starý most, nahradí ho nový. Rusko podniklo velký útok na Kyjev.
5: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na síti X uvedl, že chorvatský premiér mu slíbil důsledné vyšetření této nehody. Při srážce plachetnice s 8 Čechy na palubě a katamaránem zemřeli o víkendu 3 čeští turisté. Další byl pohřešovaný, ostatní 4 byli lehce zraněni. Dělníci zbourali u jíloviště ve Středočeském kraji most přes dálnici D4. Stroje s ocelovými kleštěmi se do konstrukce zakously v sobotu večer. Včera brzy ráno už byl most definitivně stržený. Starou konstrukci z roku 1971 nahradí nová, která by měla být hotová v září příštího roku. Vše přijde na 200 milionů korun. Ústecká zoologická zahrada slaví velký úspěch. Po 16 letech se tu narodilo mládě tuleně obecného. Následující dny ale pro něj budou kritické, jak vysvětluje mluvčí zoo Veronika Šraňková.
6: Se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se i startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky prosíme o ohleduplnost, zejména pak v okolí expozice tuleňů. Prostor je do odvolání uzavřen, přerušen je provoz zooláčku a zrušena jsou i komentovaná krmení tuleňů.
4: Ústecká zoo má aktuálně 3 tuleně, z toho je jeden samec. V noci na dnešek zaútočili Rusové na Kyjev a okolní oblasti. Kombinovaným útokem se jim podařilo zasáhnout hned několik oblastí. Hoří na nejméně 7 místech, mezi nimi také slavný pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávr a požár zasáhl i střechu Uspenského chrámu. 10 000 lidí jsou bez proudu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
7: Dobré ráno, tak zdravíme do Ústecké zoo, vítáme na světě malého tuleně, vítáme na světě i vás všechny ostatní, kterým třeba právě teď zazvonil budík a teprve vstáváte a jsme rádi, že jste si k tomu pondělnímu ránu jako společníka vybrali právě Blaník a uděláme všechno proto, abyste nelitovali. Třeba tím, že vám proplatíme účtenku. Ano, i dneska ráno se bude proplácet, více už za chvíli. Tohle je Helena Vondráčková, čas je proti nám, je pondělí 15. června. Dobré ráno.

0: Hned.
1: Huberťáka Xendl X v dobrém ránu na Blaníku. A jdeme na ty účtenky, teda na informace o účtenkách zatím.
2: Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
1: Dobrý den, Blaníčku, prosím proplatit obnovu forem a válečku na pečení za 3879 korun. Tak takhle nějak zněla SMSka, kterou v pátek poslala Dagmar z Mariánských Lázní. No a Dáše jsem teda potom zavolal, abych zjistil, jestli v tu chvíli poslouchá, že bychom mi ty peníze vrátili zpátky. Jste v práci a posloucháte?
4: Ano.
1: Tak mi to řekněte, kdo rozpíval.
4: Michal Točný.
1: A je to tak? Tak jste tu obnovu forem a válečku na pečení měla zadarmo. 3879 korun posíláme tak do Mariánských Lázní.
4: Tak to moc děkuju.
1: No, obdobně to bude probíhat i dneska, zhruba za hodinu, kdy zase někomu z vás zavolám. Zeptám se, kdo na Blaníku dospíval a pokud mi správně odpovíte a předtím to samozřejmě vezmete, tak vám vrátíme peníze, které už jste jednou utratili. Ale nejdříve ta vaše SMSka, do ní musíte napsat, co chcete vůbec proplatit, kolik to stálo, přidat jméno a příjmení a odkud jste a poslat na 600 318 118. Až to uděláte, tak nezapomeňte opravdu po té 7. hodině poslouchat. Držím palce, teď Tina Turner a The Best a za chvíli se mrkneme na počasí.

0: Dve staty na Turner. Na Blaníku, pojďme na to počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemný start do nového týdne a jaký bude ohledně počasí, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouch z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám všem posluchačům. Aktuálně je ve středních a severovýchodních Čechách obloha až zatažená, jinak je oblačno až polojasno, srážky se nevyskytují. Teploty vzduchu klesly nejčastěji k 12 až 7 stupňům Celsia, nejchladněji bylo na šumavských lokalitách, kde na těch některých typických lokalitách i slabě mrzlo. Nejtepleji je v Praze Klementinu, a to 14 stupňů Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek toho pondělí?
3: Čeká nás přes den kupovitá oblačnost, ale srážky v podobě přeháněk jen ojediněle, a to na severu a severovýchodě. K večeru budou ustávat a také se bude pozvolna vyjasňovat. Teploty vzduchu dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 23. V 1000 metrech na horách bude kolem 11 stupňů, na Šumavě až 15 stupňů.
2: Ještě mi prozraďte, jak bude vypadat ten následující týden.
3: V úterý a ve středu očekáváme poměrně hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima budou kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. No a od čtvrtka už by mělo převažovat slunečné počasí, přeháňky nebo bouřky by se měly vyskytnout jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti, a to zejména na horách, a bude se den za dnem oteplovat až na tropické hodnoty. Ve čtvrtek by mělo být ještě kolem 29 stupňů Celsia, nejtepleji v Čechách tam až 31. Pátek už bude polohách do 600 metrů kolem 31 stupňů Celsia, tedy 29 až 33. O víkendu už 30 až 35 stupňů Celsia. Ale o víkendu to vypadá, že pak dorazí studená fronta, to znamená, místy se postupně vyskytnou přeháňky a bouřky.
2: Tak to se máme na co těšit. Já vám přeju krásný den a naslyšenou.
3: Také děkuji, naslyšenou.
0: Tak probyl Vojtěch Umlouch z Českého hydrometeorologického ústavu. Takže nachystat sluneční brýle, opalovací krém a zároveň deštníky. Teď holky asi senzační na Blaníku. Je 6:45.

Holky, asi senzační, tak jste to před chvílí slyšeli sami od Vojtěcha Umlaufa z Českého hydrometeorologického ústavu. Léto se vrací, plavky, pláže, knížky, ano, blíží se doba dovolených a možná už přemýšlíte, co si kromě plavek a opalovacího krému přibalíte do kufru. A zdá se, že Češi mají v tomhle celkem jasno. Knihkupci hlásí, že mezi nejžádanější

0: Česko fandí naši.
1: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
0: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
2: Šubidubi Amerika.
3: Šubidubi Amerika.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Každý den na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
8: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
9: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janí. Stavebniny
12: Janí. Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Sindel X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Tohle není jen festival.
14: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
19: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
20: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
21: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
22: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky

0: prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Novela o střetu zájmu nevznikla kvůli premiérovi Andrejovi Babišovi. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bylo účelem novely pouze dostat český zákon do souladu s právními úpravami v jiných zemích Evropské unie. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě dnes proběhne požehnání nových varhan. Bude to součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Lužaňská. Vše vypukne v 5 odpoledne. V důsledku ruského útoku na Ukrajinu byly v polském vzdušném prostoru zahájeny vojenské letecké operace. Stíhací letouny jsou ve vzduchu. Novou českou šampionkou v 7 boji se v Brně stala Adéla Tkáčová. S výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
6: s Petrem Slívou.
7: A i za Adélkou vám přejeme krásné pohodové pondělní ráno s datem 15. června. No a my se za chvíli vrhneme také na hudební výročí a narozeniny tohoto týdne. O to se postará Daniel Rumpík, ale předtím si dáme ještě Otavan, takže hands up.
3: České rádio.

0: Hands up, ruce nahoru, Otavan na Blaníku. Chvilku před 6:30, jaká hudební výročí, jaké hudební narozeniny nám přinese tento týden, tak o tom už Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodový den je pondělí a tak i dnes pro vás máme přehled zajímavých hudebních výročí na tento týden. Zítra to bude přesně 59 let od chvíle, kdy v Ústí nad Labem začal první folkový festival Porta. Popozítří oslaví své neuvěřitelné 84. narozeniny slavný Paul McCartney, bývalý člen skupiny Beatles. Platné Paul McCartney je prostě jenom jeden. Umí hrát na kytaru, baskytaru, bicí i na klávesy a na to všechno se naučil úplně sám. Ale hlavně spolu s Johnem Lennonem vytvořili nejúspěšnější autorskou dvojici v historii. 60 let bude ve čtvrtek Loufanánku Hagenovi ze skupiny Tři sestry a ve stejný den také zavzpomínáme na zpěvačku a skladatelku Zuzanu Navarovou, která by se popozítří dožila 67 let. V sobotu budou slavit hned dva výjimeční zpěváci, ale Lionel Richie, kterému bude 77 let, a také Petr Kolář. Ten oslaví v sobotu 59. narozeniny. V neděli pak bude rovných 61 let Pepovi Vojtkovi ze skupiny Kaba. Pro dnešek je to vše. Přeji vám všem krásný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Tak to byl Daniel Rumpík. Danieli, děkujeme. A pokud tento týden nic neslavíte, tak se nezlobte, ono to přijde. Marek Ztracený je tady. 7:50. Dobré ráno.

0: Manic Monday a Bangles na Blaníku, tak doufejme, že to dnešní Monday, to dnešní pondělí nebude tak šílené.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Jisté je, že ten výhled dopředu je teda hodně horký, protože tento týden by měla ta teplota vystoupit až nad 30 stupňů, dokonce na těch nejteplejších místech by mohli meteorologové tento týden naměřit 35, ale dneska to ještě nebude, že ne? Mluvíš asi do špatného mikrofonu, nebo já nevím teda. Aha.
2: A už vypadá zapnutě, výborně. Tak, dnes teploty k 35 určitě nehrozí, spíš bude okolo 10 stupňů minus, čili 17 až 21 v maximech. Na jižní Moravě může být ještě tepleji, tady až 23 a na horách okolo 11. Jinak bude oblačno, zpočátku místy polujasno a na severu a severovýchodě hlavně očekávejte ojedinělé přehánky, které ale budou postupně ubývat.
0: No a my se za chvíli podíváme na vaše dobré zprávy. Za chvíli taky mandraže a motýly.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz. Už víte, kam pojedete na dovolenou?
14: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
13: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
14: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: To byly motýly a mandraže na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A jdeme na dobrometr. Víte, proč nás tak přitahují špatné zprávy? Protože mozek je prý odpradávna nastavený hledat nebezpečí. Jenže když si občas pustíme i nějakou tu dobrou zprávu, tak uděláme pro sebe skoro stejně důležitou věc, jako když si dáme, já nevím, třeba ranní kafe. Psychologové totiž říkají, že pozitivní zprávy snižují stres, zlepšují náladu a dávají nám pocit, že svět není jenom místo plné problémů. A vy nám ty dobré zprávy posíláte. Pojďme si poslechnout pár dobrých zpráv našich posluchačů, nebo já si je poslechnu a ty.
3: Napsala nám třeba Zdena ze Sloupna. Milý skvělý Blaníčku, moje dobrá zpráva je krásný příběh. Snacha nás pozvala na muzikál s názvem Poklad plný řádku. Celý rok ho nacvičovali kantorky a děti ze základní školy Brdíčkova. Byl to nepopsatelný zážitek.
0: Děkujeme.
3: A přidám potom ještě Evu ze Sázavy. Dobrý den, mě tento týden udělalo obrovskou radost to, že dcera udělala zkoušku ze statistiky na VŠE a syn včera dostal maturitní vysvědčení, jsem na ně moc pyšná.
0: Gratulujeme a děkujeme a čekáme dneska i na vaše dobré zprávy. Jaká zpráva vám v poslední době udělala radost? Napište nám o tom na 600 318 118. Jednak se rozdělíte o tu dobrou zprávu, takže ta radost bude o to větší. No a druhák v pátek zase můžete vyhrát, protože ve šťastné hodince v pátek mezi 8 a 9 vybereme dobrou zprávu týdne a odměníme vás. A ještě jedna dobrá zpráva, teda teď ode mě. Mám tady jedny narozeniny, ty má dneska Monika. Teda Monika je její alter ego, myslím Moniku ze seriálu Přátelé, protože narozeniny má dneska její představitelka Courtney Cox.
4: Budu se vdávat, já budu nevěsta!
5: Mám strach? Troufli si mi říct, mi to rovnou do očí? On můj snoubenec by ti natrh prdel! No pojď, je to byt 20, byt číslo 20.
0: A Courtney Cox alias Monika ze seriálu Přátelé má dneska narozeniny. No tak si dáme tuhletu písničku. Já si myslím, že nic jiného. Teď v tuto chvíli nepřipadá v úvahu. Tady jsou Rembrandts, I'll Be There For You na Blaníku. Dobré ráno.

0: I'll be there for you a Rembrandts na Blaníku. Chvilku před 7 hodinou. Chystáme pro vás další 60-minutovku a v ní uslyšíte Činasky. Bude Dalibor Janda. A budou i Karel Goda, Marcela Holanová. Čau lásko, my se ale neloučíme, za chvíli už zprávy, teď je 6.51 a hezky Česky na Blaníku, zase v té příští hodině. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz
2: Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
7: a Štěpán Kozub.
6: Čaute. Pojďte do Frýdku Místku, do Textilky, do Nové Osmičky, protože tam 37. budeme co?
7: Mít koncert.
6: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
7: Benjis.
6: Tak přijďte, nebojte se.
7: Ahoj.
8: Jen si duši nepořeš.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Chladnější období na Moravě i ve Slezsku vrcholí. Dnes už bude příjemně a postupně se začne i oteplovat. Přes den očekáváme většinou polojasno, přechodně oblačno, výjimečně zaprší a naměříme od 17 do 21 stupňů, na horách do 15 a bude foukat. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
2: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda osobního auta se vyšetřuje dnes po ránu na Opavsku v Bolaticích v Lučínské ulici. Počítejte, že chvíli se tu zdržíte. S dalším omezením, s kolonou a se zdržením je třeba počítat na trase ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Bouralo se za Jablunkou. Tady policie zasahuje u srážky osobního auta s nákladním. Jsou tam i záchranáři a hasiči, dejte si pozor. A opatrnost je na místě i na dálnici D35 na 245. kilometru směrem na Olomouc, kde na vozovce leží stražený divočák. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď se zprávami je tu Monika.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Regionální vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Soudce Vrcha stane před kárným senátem. V Americe skončila finálová jízda NHL.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. U regionálních vlaků začala platit letní změna jízdní řádu. Někde došlo jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení, jinde jde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin a podrobnosti přidává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
3: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém iDeska. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Spojené státy a Irán dospěly k mírové dohodě o ukončení války. Americký prezident Trump dal pokyn otevřít Hormuz a ukončit blokádu. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Irán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu. Trump svůj příspěvek zveřejnil jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě. Hokejisté Caroliny získali po 20 letech Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a ovládli finálovou sérii 4-2 na zápasy. Carolina v boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
5: Dobré ráno, Adélka se nám vrátila, minulý týden se udělala 2 dny volna, ale teď už je zpátky, aby kontrolovala vaše účtenky, protože čtvrtek, pátek to bylo jenom na mě a jsem rád, že jsem se toho zbavil, teď už budu jenom proplácet. Tak, máme dost účtenek.
6: Já jsem zpátky v plné síle, já vás zdravím a ano, máme účtenek víc než dost.
5: Tak se do toho za chvíli dáme. O co jde? No, vy nám posíláte SMS-kou, co chcete proplatit a my vám to teda proplatíme. Pokud se vám dovoláme a pokud budete vědět, kdo právě na Blaníku dospíval, teď vám budou zpívat Činasky. Teď jsou 2,5 minuty před 7 hodinou. Dobré ráno.

0: Oheň, voda, vítr a Dalibor Janda na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Adel, ty máš otevřenou tabulku, pojďme shrnout, co jsme proplatili v minulém týdnu.
3: V pondělí to byla oprava zahradního traktoru, v úterý jsme proplatili benzín. Ve středu to byl zájezd se stylovýchovnou jednotou Sokol Olomouc.
0: Jo, to byla Milešovka, to si pamatuju.
3: Je to tak, ve čtvrtek fotbalový dres a v pátek obnova forem na pečení.
0: Ano, ano, to je pravda. Paní si nechala obnovit formy na pečení, které měla třeba možná už děděné po mamince, po babičce a takhle. Teď peče úplně v novém, ale přitom pořád ještě v těch starých formách. No, co proplácíme dneska, to už tušíme.
3: Já už to dokonce vím.
0: Tak se do toho dáme, protože ta zpráva, co by dub, doputuje i ke mně. Já už ji taky vidím telefonní číslo, na které mám dneska zavolat. Kasa je otevřená, takže jdeme proplácet. Vytočeno, hlásím. Zvoníme. Ale u koho? Tak si držme palce, aby to tam na druhé straně někdo vzal. Pokud jste poslali účtenku do hry a zvoní vám teď telefon, tak jsme to možná my. A chceme vám proplatit peníze, které jste už jednou utratili.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradničková. Je tam Jana z Brna?
4: Ano, telefonu.
0: Co teď děláte, Jano?
4: Bohužel jsem v práci.
0: Bohužel jste v práci a posloucháte u toho Blaník?
4: Ano.
0: Dobře, tak než mi řeknete, kdo dospíval, tak nám Adel prozradí, co to dneska proplácíme.
3: Jana by chtěla proplatit granule pro psího miláčka Kima za 1599 korun.
0: Sedí to, Jano?
4: Ano, sedí.
0: Co je to za rasu?
4: Je to...
0: Staffordský teriér. Yeah. Ten toho sežere, co?
4: takový menší telátko, no.
0: Menší telátko a hodně, ano, ano, ano. A hodně jí. No,
4: ano, přesně jak říkáte.
0: Tak my vám tu jednu porci teda zaplatíme teď.
4: Děkuju moc.
0: Počkejte, zaplatíme teda, pokud nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
0: vy. Je to tak, zaplatíme.
4: Děkuju moc.
0: 1599 korun posíláme do Brna.
4: Veliká radost. Moc děkuju.
0: Jano,
4: tím bude mít určitě taky velkou radost.
0: No určitě, pozdravujte Kima, mějte se tam fanfárově. Děkuju. A zůstaňte nám ještě na lince, naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Losing My Religion a R.E.M. na Blaníku. Janě z Brna jsme před chvílí proplatili granule pro staffordského teriéra. Tak my vám tu jednu porci teda zaplatíme.
1: Děkuju moc.
0: Zaplatíme teda, pokud nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
0: být. Je to tak, zaplatíme.
1: Děkuju moc.
0: 1599 korun posíláme do Brna.
1: Veliká radost. Moc děkuju.
0: A další účtenka se bude proplácet zase zítra ráno po 7. hodině, tak nám napište, co chcete proplatit. 6318, to je to číslo, kam je potřeba poslat SMSku, do které napíšete, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, takhle jednoduché to je a po 7. hodině poslouchat.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: A pokud posloucháte teď, tak se dozvíte, jak dneska bude.
3: Aktuálně se teploty na většině území pohybují okolo 10 stupňů Celsia, konkrétně Praha třeba hlásí 13 stupňů, Plzeň 12, Karlovy Vary 11. Teplej máme tradičně na východě, tady je ve většině měst okolo 12 stupňů Celsia. Během dne bude oblačno, teď po ránu může být místy až polojasno, na severu a severovýchodě počítejte sem tam s nějakou přehánkou. Nejvyšší denní teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 23. No a jak bude vypadat zbytek toho týdne, tak to vývoj těch umlouv z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V úterý a ve středu očekáváme poměrně hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima budou kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. No a od čtvrtka už by mělo převažovat slunečné počasí, přehánky nebo bouřky by se měly vyskytnout jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti, a to zejména na horách, a bude se den za dnem oteplovat až na tropické hodnoty. Ve čtvrtek by mělo být ještě kolem 29 stupňů Celsia, nejtepleji v Čechách, tam až 31. Pátek už bude polohák do 600 metrů kolem 31 stupňů Celsia, tedy 29 až 33. O víkendu už 30 až 35 stupňů Celsia. Ale o víkendu to vypadá, že pak dorazí studená fronta, to znamená, místy se postupně vyskytnou přehánky a bouřky.
0: Tak o víkendu bude zřejmě teple pršet. Teď Karel Gorda, Marcela Holanová. Čau, lásko, na Blaníku. Za 2 minuty bude 7:45.

0: Niku, já si teď pomůžu touhle melodií. Vzpomínáte na návštěvníky? Ten legendární seriál? Tak kromě Amarounu si možná vzpomenete i na Adama Bernaua. Geniálního kluka, kvůli kterému se parta cestovatelů z budoucnosti vydala do roku 1984 zachránit lidstvo. A teď pozor, Adam Bernau má nově svůj vlastní most. Je v Brně. Ano, fiktivní postava dostala skutečný most, není to ale náhoda. Most stojí v Žabovřeskách na místě, kde se před více než 40 lety natáčel dům rodiny Bernauových. A právě tam v seriálu schořel ten slavný sešit s převratnými výpočty malého genia. Dneska místo připomíná nejenom název mostu, ale taky velký murál s postavami ze seriálu. Takže Adam Bernau v Brně.
1: Dovolte, abych připomněl legendami upřednou pasáž z díla laureáta Nobelovy ceny, akademika Adama Bernaua, génia přelomu 20. století.
0: A krátké zprávy na Blaníku, už za chvíli. Radio Blaník.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Tak co si dáte dnes k snídaní?
9: Přece čerstvé pečivo!
8: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dopeč doma.
9: Dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
8: www.beas.cz.
10: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Cítíte tu vůni tradic a slyšíte ten cymbál? To Vsetín ožívá největším svátkem lidového umění

0: Vsetínský krpec. Přijďte si od pátku 19. do neděle 21. června zatančit a zaspívat s valašskými soubory Jasenka, Kotár a Vsacan a přivítáme i hosty z Indie, Polska a Kolumbie. Celý program najdete na vsetinskýkrpec.cz.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku CZ.

0: za volantem.
1: Na Opavsku v Bolaticích v Lučínské ulici vás zdrží vyšetřování nehody osobáku. S omezením a pomalejším provozem počítejte teď aktuálně také na trase ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Za Jablunkou zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s nákladním. Teď čerstvě pozor i na Uhersko-Hradišťku na výjezdu z Nivnic na Dolní Němčí. Jsou tam v sobě dvě osobní auta. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už následují krátké zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Příští týden budou teploty setrvale růst. Vrchol přijde závěrem týdne. Plyne z dat meteorologů. Příští víkend lze podle nich očekávat maxima i 35 stupňů. Pražští hasiči dnes zasahovali u dodávky, která u Jeráskova mostu v centru Prahy sjela z náplavky směrem k vodě. Vůz zajistili, aby nespadl do Vltavy. Unijní ministři zahraničí budou na jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. Mezi Nymburkem a Pardubicemi se v Praze rozhodne o basketbalových mistrech. Hrát se bude sedmý finálový zápas, začne v 5 odpoledne v Praze na Královce. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
5: Dobré ráno ode mě i od Adel. Čekáme na vaše dobré zprávy. Co vám udělalo v poslední době radost? Rozdělte se, napište nám o tom na 6318. My to pošleme dál, to je jedna věc. A druhá věc je, že vás možná v pátek mezi 8 a 9 hodinou odměníme. No a my máme za sebou taky první letní koncert. Letošní první letní koncert proběhnul v Havířově. A jaké to bylo, tak o tom bude řeč už za chvíli. Za dvě minuty bude půl osmé.

0: No name, ne, alebo áno, byli s námi na letošním Konopišti, ale teď už k tomu prvnímu letnímu koncertu.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Máme za sebou první letní koncert. V pátek jsme s tím naším cirkusem zastavili v Havířově na náměstí Republiky a havířovští byli jste skvělí. Dejte si jedničku. Na začátku to slušně rozbalil Petr Kolář, po něm málem zbourala pódium Olga Lounová, potom nastoupila blanická kapela, která si pro mě připravila i malé překvapení, které nebudu prozrazovat, co kdyby to chtěli příští týden zopakovat v Domažlicích. Ale zpátky k Olze Lounové. Tu jsem si vyspovídal ve chvíli, kdy se na ní stála fronta. Fronta lidí toužících po autogramu. Jak se jí hrálo v Havířově?
2: Jak se ti hrálo v Havířově?
3: Byli úplně skvělí. Jak se vám to líbilo? Užili jste si to? Tak to mám radost, byli jste fakt úžasný, byli úžasný fakt. Ale to jsou vždycky posluchači Rádia Blaník, jsou prostě energičtí, úžasní lidi.
0: Je to tak a celé to nakonec zakončil ještě Janek Ledecký způsobem svým vlastním. No a Olga s námi bude taky příští týden. Příští týden v pátek to bude, jestli se dívám do kalendáře správně, 26. června. Tak v ten pátek s námi stráví další letní koncert, podobně jako Slza, Vojta Nedvěd a samozřejmě naše blanická kapela, a to se pro změnu sejdeme v Domažlicích. Takže ten další týden v pátek. Teď Marta Kubišová, Depeše, v pondělí na Blaníku 4 minuty po půl osmé.

0: Katy Perry, Hot and Cold na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Když budu parafrázovat, Katy Perry, bude horko nebo studeno?
2: No, dnes nás čeká ještě spíš ta studenější část tohoto týdne. Teploty od 17 do 21 v maximech, na jižní Moravě může být až 23. Teď po ránu je na většině území ještě zataženo, během dne může být až polujasno. Na severu a severovýchodě tady počítejte ojediněle i s nějakou tou přeháňkou a k večeru bude srážek opět ustávat.
0: No a na konci týdne až 35 stupňů, ale kdybyste chtěli teplo už teď, snadná pomoc. Pokud navíc toužíte po dovolené v příjemném prostředí, průzračném moři a k tomu málo lidí, tak už jste byli v Albánii, na teploměru je tam teď až 31, voda má 23 stupňů a pokud jste z Brna, tak se tam dostanete co by dub. Z cestovní kanceláří Blue Style můžete odletět z Brna už zítra. Skvělou volbou je hotel Savotel, 8 dní, 7 nocí s all inclusive. Pořídíte ho už od 10 990 korun za osobu. Barevnou architekturou, živými kavárnami a moderní atmosférou překvapí Tirana, hlavní město Albánie, nebo pobřeží kolem Drače, které zase láká na promenády a restaurace. Místní kuchyně navíc spojuje balkánské a středomorské chutě od čerstvých ryb až po grilované speciality. Tak na co čekat? Za pár dní už můžete být u moře.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: XXL výprodej v online shop CZ.
12: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
14: Stavebniny DEK přináší megaakci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším, Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
20: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
21: Vinetu!
20: Druhý díl díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
21: České rádio.

0: Zdálo se mi o ní a Michal David na Blaníku. Co, nezdál se vám náhodou nějaký pěkný sen?
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak i o něm nám klidně můžete napsat, protože je to dobrá zpráva, pokud ten sen byl samozřejmě pěkný. Někdy stačí málo přečíst si, že někdo, já nevím, třeba zachránil život, že se podařil vědecký objev, anebo že se lidé dokázali spojit pro dobrou věc. A když vám podobné informace nedodá internet ani noviny, dodáme je my, protože vy jste plní dobrých zpráv, které nám posíláte, jako třeba.
3: Třeba Gábina z Karlových Varů napsala: pěkný den do Blaníčku, já se ještě ohlédnu za víkendem. Tak u nás byl 6letý vnouček Honzíček, pustila jsem mu krkonož pohádky a byl nadšený, zapomněl i na své oblíbené dinosaury.
0: No to já jsem taky vždycky zapomněla dinosaury, když jsem viděl krkonožské pohádky, děkujeme.
3: Přidám ještě Zdeňku: ahoj, udělá mi radost, když pomůžu starým nemocným lidem, tak jsem vždy ráda, když jsou potom spokojení.
0: Tak děkujeme, děkujeme, pište nám dál na 6318 118. Já k tomu přidám ještě mou vlastní dobrou zprávu, že jsem se třeba v pátek na letním koncertu v Havířově potkal s rodinou, kterou jsem 20 let neviděl, takže tímto zdravím všechny tetičky, sestřenky, protože jsem se dozvěděl, že taky poslouchají. Tak dobré ráno vám všem. 7:50 teď v kabátě a bára.

0: Abáti a Bára na Blaníku, 7.54 téměř. A v příští hodině vás čeká Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald v jedné písničce. Bude i obyčejná holka Lucka Bílá. A Michal Hruza s Lenkou Dusilovou si dají píseň Cowboys. Hezky česky na Blaníku i po 8. Teď je 7.54, pondělí 15. června.
1: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Patříte stejně jako já mezi volvisty. Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
7: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí.
8: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku nás dnes ještě čeká hodně oblačnosti. Bude střídavě polojasno nebo oblačno, chvílemi až zataženo s přehánkami. Naměříme 17 až 21 stupňů, na horách nejvíc 15 a kvůli větru bude pocitově méně. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
8: V Orlové na Karvinsku na Masarykově třídě u nemocnice se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Pozor stále na trase ze Vsetína do Valašského Meziříčí, kde za Jablunkou se došetřuje srážka osobního auta s nákladním. Bouralo se také v Olomouci. V ulici 17. listopadu jsou v sobě dvě osobní auta a v Napajedlech na Zlínsku v Napajedelské ulici na křižovatce s Kvítkovickou se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: V Chorvatsku vyšetřují tragickou srážku lodí. Speciální aplikace pomáhá učitelům s chemií. Karviné staré na městě budují novou lávku. Radio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Plachetnice z Čechy měla v pořádku všechny doklady. Včera se srazila u chorvatského Splitu s kamaránem, na kterém cestovalo kolem 120 lidí. Při tragédii zemřeli nejméně 3 Češi, protože po čtvrtém pátrali záchranáři. Další 4 čeští turisté byli lehce zraněni a byli převezeni do nemocnice. Pozůstalým vyjádřili soustrast chorvatský premiér Andrej Plenković a český premiér Andrej Babiš. Olomoucká univerzita Palackého obohacuje aplikaci Pokusnice.cz. Určená je hlavně učitelům chemie ze základních a středních škol. Kromě popisu chemických pokusů obsahuje taky evidenci chemikálií anebo kontrolu laboratorního vybavení. Z původní databáze návodů na chemické experimenty se tak postupně stává komplexní nástroj. Radní hlavního města dnes projednají záměr upravit stanice lanové dráhy na Petřín. Díky tomu by se měla stát bezbariérovou. Řešit budou i zavedení zvýhodněného jízdného v MHD pro osoby v nepříznivé sociální situaci, plán dopravní obslužnosti metropole nebo zřízení denního centra pro lidi bez přístřeší. V Karviné starém městě začala po několika měsících příprav výstavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Výstavbu ocelové lávky za 26 milionů zaplatí podle mluvčí magistrátu Moniky Dankové ministerstvo financí.
11: Nová lávka propojí ulice u řeky a Sovinecká a nabídne bezpečné spojení pro pěší i cyklisty. Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
10: Lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
0: Jsme na startu dalšího týdne, dneska je pondělí 15. června, zdravíme všechny Víty a Vítky, kteří mají dneska svátek, přejeme vám všechno nejlepší a i dnes čekáme na vaše dobré zprávy, pište nám je v SMS-kách na 6318, napište nám, co vám udělalo v poslední době radost a třeba vás v pátek mezi 8 a 9 ve šťastné hodince odměníme. No a za chvilku už Mirek Táborský a trošku si popovídáme o tom, co vás čeká v jeho pořadu dneska odpoledne. Teď ale Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalda, Můj čas je 8.

0: Tak to byla obyčejná holka Lucka Bílá a tohle už je znělka, kterou uslyšíte zase v odpoledním vysílání. Je tady další týden, s ním pondělí a pravidelná návštěva Mirka Táborského ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: V odpoledním vysílání se zase vydáme s vámi na cesty. A kam to bude tento týden?
1: Tento týden to bude po stopách známých osobností a začneme u křišťálové studánky.
0: Znám křišťálovou
1: kde
0: studánku.
1: Kde nejhlubší je les.
0: Ano. Tam roste tmavé kapradí a vůkol.
1: Ano, ano, ano. A bude to trošku upřesnění. Všichni tu básničku známe ze školy, ale ona opravdu existuje a opravdu ji Josef Václav Sládek napsal podle té existující studánky, kterou potom pojmenovali křišťálová studánka.
0: Takže teď se všichni dozví, kde ta křišťálová studánka
1: ano,
0: je.
1: Ano.
0: No, tam bude nával.
1: Pozvu vás potom i do lázní.
0: Ale...
1: Ano, do lázní Františkových i Mariánských, kde najdeme stopy mnoha slavných osobností, protože do lázní zajížděli nejen různí potentáti a panovníci, ale i třeba spisovatelé. Hodně naše západní lázně Františkovy i Mariánské i Karlovy navštěvoval například Johann Wolfgang Goethe.
0: Tak abych parafrázoval písničku skupiny Mandraže, Františkovy lázně, i o nich si poslechněte v odpoledním vysílání a vám pěkný den na týden, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak, Mirek Táborský odpoledne, Abba na Blaníku, teď po ránu 8 minut po 8, dobré ráno.

0: Does your mother know? A Abba na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: Když to přeložím, ví tvá máma, no maminky samozřejmě vědí už dávno, jak dneska bude, protože to cítí v kolenou a pro nás všechny ostatní to řekne teď Jarelka.
2: Dnes nás čekají teploty okolo 20 stupňů Celsia v maximech. Na jižní Moravě bude tepleji tady až 23 a na horách okolo 11. Jinak dnes může být po ránu polojasno, ale během dne se zatáhne a na severu a severovýchodě se ojediněle přidají i přehánky. K večeru bude opět oblačnosti ustávat. No a jak to bude vypadat v těch následujících dnech, tak to vývoj těch umlouv z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V úterý a ve středu očekáváme poměrně hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima budou kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. No a od čtvrtka už by mělo převažovat slunečné počasí, přehánky nebo bouřky by se měly vyskytnout jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti, a to zejména na horách, a bude se den za dnem oteplovat až na tropické hodnoty. Ve čtvrtek by mělo být ještě kolem 29 stupňů Celsia, nejtepleji v Čechách, tam až 31. Pátek už bude polohák do 600 metrů kolem 31 stupňů Celsia, tedy 29 až 33, o víkendu už 30 až 35 stupňů Celsia, ale o víkendu to vypadá, že pak dorazí studená fronta, to znamená, místy se postupně vyskytnou přehánky a bouřky.
0: No ale my přece nejsme z cukru. Děkujeme, teď už Michal Hrůza, Lenka Dusilová, píseň Kovbojská na Blaníku, 2 minuty před 8:45. Dobré pondělní ráno.

0: jsou sloni tak často v porcelánu?
1: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Říkej mi a Petra Janu na Blaníku, když někdo řekne, že si pořídil nový hudební nástroj, tak si člověk většinou vybaví, já nevím, kytaru, maximálně tak klavír. V Praze dneska ale dostane požehnání nástroj, který váží desítky tun a slyšet je hodně daleko. Dneska odpoledne se totiž v katedrále svatého Víta na Pražském hradě uskuteční slavnostní požehnání nových varhan. Jejich vznik je výsledkem 14-letého úsilí a národní sbírky, do které přispěli tisíce lidí částkou přes 135 milionů korun. Jako jsme se složili na Národní divadlo, tak teď na varhany. Třeba se o tom budou učit v budoucnu i děti. V té době už jim tam dávno bude na ně asi hrát AI. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8 hodin a 19 minut. Radio
1: Tak co si dáte dnes k snídaní?
2: Přece čerstvé pečivo!
1: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dopeč doma.
2: Dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
1: www.beas.cz
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.

0: korun levněji? Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo! Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: v obchodním centru Koksovna.
1: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Orlové na Karvinsku na Masarykově třídě u nemocnice. Policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. Zdržet tady byste se neměli, projíždějte opatrně. Bouralo se také v Přerově, v Kratochvílově ulici na křižovatce s Kajnarovou. Jsou v sobě dvě osobní auta a pomalu to jede na Zlínsku v Napajedlech, kde v Napajedelské ulici u křižovatky s Kvitkovickou policie došetřuje nehodu osobního auta s nákladním. Blokovaný je celý jeden jízdní pruh. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Vám šťastnou cestu a teď už pokračují krátké zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.
4: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Česko mělo loni v Evropské unii relativně vyšší náklady na obsluhu veřejného dluhu. V předběžné zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Z celé unie na tom bylo nejhůř Rumunsko, druhé bylo Polsko a třetí Česko. Vysokorychlostní trať z Ostravy do Polska se začne stavět možná v roce 2032. Nyní se připravuje podrobný projekt. Smlouvy jsou v tuto chvíli zatím

0: mezi jednotlivými polskými a českými ministerstvy. Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, a to, že Spojené státy a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku v duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli vyhlavě Dánsku 2-3. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: Díky Moni, neloučíme se nadlouho, protože za chvíli Monika se vrátí i s fotbalovými informacemi, ale ještě předtím tady budou ty vaše informace, vaše dobré zprávy, kterým se budeme věnovat už za pár minut. Za 3,5 minuty bude 8:30, dobré pondělní ráno.

0: Dobrém ránu na Blaníku, Pavel Vítek a má svůj den. Teď na mě někde vykoukla fotka Pavla Vítka od někud od moře, respektive přímo z moře, protože Pavel tam na té fotce sedí za volantem motorového člunu. Takže vypadá to, že Pavel už má svůj den. A co udělalo lepší den vám, Adel, pochlubce?
1: Napsali nám třeba manželé z Kutné Hory. Dnes nám přišel pohled od vnučky z Austrálie, máme ho vystavený na stole a pořád si ho čteme dokola.
0: Děkujeme.
1: Potom nám napsala Hanka, dobrý den, pro nás byl v sobotu úžasný zážitek podporovat dceru, která běžela půl maraton v Olomouci. Zaběhla si ho v novém osobním rekordu, přeji krásný den všem.
0: Díky, díky, no a pište nám dál na 600 318 18, protože i tyhle dobré zprávy zařadíme k těm ostatním a v pátek mezi 8 a 9 ve šťastné hodince vybereme zase šťastnou zprávu týdne a odměníme ji. Teď už opět Radeček a Maria Čírová a vloupám se. Jste s Blaníkem přesně v půl deváté, pondělí 15. června.

0: Starway to Heaven, slavná písnička Led Zeppelin v podání německého projektu Far Corporation na Blaníku 8 minut po půl deváté. Jestli si ten fotbal nevybojuješ, tak si u mě mrtvej Homolka. Pamatujete si na tuhle legendární hlášku z Homolkových? No jo, ale bojujte třeba ve 4 ráno. Tak pokud vám utekly poslední informace z mistrovství světa, dozvíte se je teď od Moniky Holubové.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, mistrovství světa se o víkendu rozběhlo naplno. Český tým měl ale naopak od fotbalu volno, protože sobotu měli hráči jen pro sebe. Zašli si například do sousedního města na rodeo. Včera ráno tamního času se ale už opět naplno vrátili do práce a začali s přípravou na druhý zápas. Ten odehrají ve čtvrtek proti JAR a fotbalisté se shodují na tom, že musí předvést lepší výkon než proti Jižní Koreji. V boji o postup ze skupiny potřebují Jihoafrickou republiku porazit. Trenéři teď aktuálně také řeší, jak zapojit hlavní hvězdu týmu Patrika Šika. Ten zatím vůbec nevyčnívá a jeho herní bilance není tak zářná jako jeho hra v bundesligovém Leverkusenu, kde patří mezi ESA. Je také prvním českým fotbalistou, který se v evropských soutěžích přehoupl přes hranici 100 gólů a na klubové úrovni prožil osobně perfektní jaro. Ve čtvrtek také půjde o souboj dvou poražených z prvního kola turnaje. Jeho Afričané totiž podlehli 0-2 domácímu Mexiku. Mezitím, co se naši připravují na JAR, hrají své zápasy další týmy. Švédští fotbalisté včera deklasovali Tunisko 5-1. Pobřeží Slonoviny porazilo 1-0 Ekvádor. Do dalšího hracího dne dnes vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaj proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje Belgie s Egyptem, Saudské Arábie s Uruguayí a Iránu s Novým Zélandem. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
1: Fandíme našim. Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: No a za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
14: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
13: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz.
19: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
20: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
21: Ekokom.

0: Když nemůžeš, tak přidej a Miraj na Blaníku. Ano, slovo ne, neexistuje a ten tajemný rok, ten taky vždycky najdeme.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A určitě jej najdeme i dneska, protože v příští hodině se zase dáme do toho hledání. Bude to chtít vaše tipy, bude to chtít vaše vzpomínky. My naopak pustíme písničky, které se v tajemném roce narodily. A k tomu přihodím i pár nápověd, které se týkají událostí, které se staly v tajemném roce. Mimochodem, nebo mimo jiné, jste mohli poprvé vidět film, ze kterého je tahle ukázka.
3: A jak to jde vám?
4: Nestěžuju si. Loni jsem prodal hodně burčáku do Prahy. Urodil se mi dřív. No a teď dělám z toho, co zbylo, výbornou pálenku.
0: Náš kolega Mirek Táborský si v něm zahrál. No jo, ale jaký film to je a kdy měl premiéru, tak se více řekneme po 9. hodině. Teď Los Lobos a La Bamba.

0: Lazlobot, La Bamba na konci dnešního dobrého rána. Jak jsem říkal před chvílí, chystáme už pro vás hledání tajemného roku. Dnes s těmito písničkami. Příliš krásná na to, aby znala opravdový. Novinku měl Tomáš Klus, novinku měla taky skupina Kryštof. Se knihamou der, i třesku plesku si ráno. A taky David Dale. Akorát si pít to jak dost mou. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.51. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
8: Krásné pondělní dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Nový pracovní týden na Moravě a ve Slezsku začíná už příjemně a postupně se bude i oteplovat. Dnes bude polojasno, střídavě oblačno, výjimečně zaprší a naměříme 17 až 21 stupňů na horách, nejvíc 15 a bude větrno, tolik o počasí. Teď je tu dopravní servis.
9: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
1: Blaník za volantem.
8: V Orlové na Karvinsku na Masarykově třídě u nemocnice se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Počítejte, že chvíli se tu zdržíte. Nějaký čas navíc je potřeba i v Přerově, v Kratochvílově, na křižovatce s Kajnarovou vás drží nehoda dvou osobáků. A v Napajedlech na Zlínsku, v Napajedelské ulici u křižovatky s Kvítkovickou, policie a záchranáři vyšetřují srážku osobního auta s nákladním. Blokovaný zůstává jeden jízdní pruh, počítejte tady s delším zdržením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, vám přeju hlavně šťastnou cestu a teď už pokračují další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hypotéky jsou aktuálně o tisíce korun dražší než nájem. ETCS rychlost vlaků nezvýšila. Trump chce zavést 100% clo na francouzské víno.
11: Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zdražování hypoték čím dál víc komplikuje cestu k vlastnímu bydlení. Kdo na úvěr od banky i tak dosáhne, musí počítat s tím, že jeho měsíční splátky budou mnohem vyšší, než kolik by u stejného bytu platil za nájem. Rozdíl je podle novinek.cz vidět hlavně ve velkých městech. Přesto podle expertů zůstává vlastnictví bytu atraktivní volbou. Zabezpečovací vlakové zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na železnici. Ostatní přínosy ale podle Nejvyššího kontrolního úřadu naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Ukázaly to kontroly peněz určených na zavedení traťové části ETCS. Podle něj se také zavádění systému spožďuje. Obyvatelé Prahy 13 mají k dispozici novou nadčasovou službu. Jídlo jim až domů dovezou roboti. Po úspěšném pilotním projektu v Karlíně budou fungovat i ve Stodůlkách, Lužinách a Nových Butovicích. Proč byla vybrána právě Praha 13, vysvětluje její mluvčí Lucie Steinerová.
11: Moderní rezidenční čtvrt se široký chodníky, hustou sítí domácností i obchodů a rozlehlým centrálním parkem nabízí ideální podmínky pro efektivní a ekologické doručování na krátké vzdálenosti. Roboti se budou pohybovat po chodnicích rychlostí běžné chůze a silnice budou přecházet pouze na přechodech pro chodce.
10: Každý robot je pod dohledem vzdáleného operátora, který v případě potřeby zasáhne. Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii 100% clem na víno. A to v případě, že Francie neodstraní daň z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Trump tvrdí, že o možném uvalení cla na všechno šampaňské a všechno víno pocházející z Francie už mluvil s francouzským prezidentem Macronem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
7: na Rádiu Blaník.
0: No a otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Po té víkendové pauze se do toho zase dáme i s písničkami, které se v tajemném roce narodily, mohli jste je slyšet poprvé, a připomínkami dalších událostí, které se tehdy staly. No a na vaše tipy a na vaše vzpomínky se těšíme na telefonním čísle 800 109 109, kam můžete volat, můžete i psát, a to na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.
1: Tajemný rok.
7: Rádio Blaník.
12: Na malý posteli, u Koen Koiten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým

se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocní z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem, života znalých, ale v skutečnosti malých lidí.

0: Paparazzi a Lady Gaga.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Velká hudební připomínka tajemného roku, stejně jako ta první v této hodině. A to byla písnička Chybíš mi od Tomáše Kluse, protože to byla tehdejší novinka Tomášova. No a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Hej, Tajemná devítka. Ahoj Petře, Pavel a Zuzka.
0: Oba vás zdravím. Kolik jsi říkal?
3: 2009, takže Tajemná devítka.
0: 2009, co jste dělali v tom roce?
3: My jste měli jako Rádio Blaník 10. výročí a já s Zuzkou jsme se poznali, že Zuzka mě ulovila, ne já jí, ale ona mě... Že mě při obědě koukala, tak mě napadně, že si to všimli i ostatní. A pak takový vejle nakrašený křivoklát a od té doby jsme spolu, no.
0: Ať vám to klape, díky moc, Pavle, Zuzko, naslyšenou.
3: Boj.
0: Tak, děkujeme. Pojďme na první SMSky.
4: Máme tady jeden anonymní tip, ahoj Blaníčku, už podle ukázky na film Proletěl hlavou šíp a jedná se rok 2008. V té době jsem měl škodovku Favorita, na kterého nikdy nezapomenu a v rádích byly dokola dva rivalové, Tomáš Klus a Marek Ztracený.
0: Díky, doufám, že ten šíp moc nebolel.
4: Přidám tip od Miluše z Vysočiny. Dobrý den, můj dnešní tip je na rok 2009. V tom roce jsme natrvalo opustili Brno a žijeme v klidu na venkově v lůnu přírody.
0: Děkujeme.
4: A přidám ještě tip od Blanky, ta typuje taky rok 2009 a přeje nám krásný slunečný den.
0: Tak rok 2009 píšu a pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Tak ještě jednou ta ukázka, teď trošku delší. Pouštěl jsem ji před devátou.
5: A jak to jde vám?
6: Nestěžuju si. V loni jsem prodal hodně burčáku do Prahy. Urodil se mi dřív. No a teď dělám z toho, co zbylo, výbornou pálenku.
5: To vidím.
6: Jak to? Pro Krista pána. Hoří. Hoří! Totiž ne. Nezví. Hoří.
0: V tajemném roce, úplně přesně teda 22. října tajemného roku, měl premiéru v kinech film, ve kterém si zahrali, jak jste sami slyšeli, taky Mirek Táborský, náš kolega. No a taky Krištof Hádek a Tereza Rambá, Lukáš Langmajer a tak dále a tak dále. No a ten film se jmenuje Dvě bobule.
7: No takže to asi nejdřív trošku vystřízlivíme, že? Klíčky.
8: To nejde.
7: Jak nejde? Vy chcete odpůrovat nebo co?
8: To ne, ale já klíčky nemám. Startuju to přes dráty.
7: A to říkáte mě, policistovi?
8: Nechci vám lhát.
0: Dvě bobule mají premiéru v kinech právě v tajemném roce na podzim tajemného roku. No jo, ale kdy to bylo? Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118. No a tohle je písnička, která v tom filmu taky zazněla. Cyrano se jmenuje a skupina Krištof.

0: Lili Elena Not Fair v tajemném roce na Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: V tom tajemném roce, ve kterém jsme si už před chvílí připomněli film Dvě bobule, který měl na podzim tajemného roku premiéru. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Ahoj Peťo, Martina Vsetín.
0: Marťo, povídej.
2: Podle těch bobulí, teďka si myslím, že je to rok 2009.
0: Devítka, byla jsi na bobulích tehdy?
2: V kině ne, až to jsem viděla.
0: A co jsi, co jsi dělala v tom roce, kdyby jsi tam vrátila?
2: Ty brďo, měla jsem 40.
0: No, ty brďo, jo, děkuju, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Adel, máme SMSky?
3: Máme, napsala nám třeba Iveta z Pivína, ta typuje podle filmové ukázky rok 2009 a napsala k tomu, pro mě to byl takový obyčejný pracovní rok.
0: Ale moc děkujeme.
3: Podle filmu Bobule 2 typuje Marie z Přepych taky rok 2009 a napsala, to jsem ještě pracovala v sociálních službách.
0: Děkujeme.
3: A potom přidám ještě jeden tip od Martiny z Litoměřic, ta typuje rok 2008.
0: Děkujeme za ten tip, dělám čárku roku 2008. Na vaše další tipy a vzpomínky čekáme na telefonu 800 109 109 anebo to hoďte do SMSky a pošlete na 600 318 118 a třeba vám ty brány vzpomínek teď otevře i David Dale s písničkou Akorát. Je totiž z tajemného roku.

0: David Dale a Akorát a hudební připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Roku, který jsme si už připomněli filmem Dvě bobule, který jste tehdy mohli vidět poprvé. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Podle bobulí dvě bych řekla rok 2009.
0: Tak rok 2009, co jste dělala v roce 2009, Markéto?
3: No, byla jsem na úžasný dovolený. Byli jsme s manželem skoro měsíc na Havaji. To bylo fajn.
0: Ty jo, a to vám závidím. To asi jo. Opravdu bylo fajn. A to je slabé slovo, bych řekl.
3: No, bylo to bezvadný. Bezvadný. Užili jsme si to.
0: Tak ho pozdravujte a mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Mějte se, nashledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky, pak když je máme.
4: Máme. Napsala nám třeba Petra, ta typuje rok 2009, na pondělí dvě bobule a napsala, v tomto roce se mi v listopadu narodil syn v pořadí moje třetí dítě.
0: Děkujeme.
4: Potom nám tady typuje Aleš, ten nám posílá pozdrav a typuje taky rok 2009.
0: Děkujeme, Aleši.
4: A čárku k roku 2008 přidává Jiřina z Hlinska a napsala na film Bobule jsme šli s partou hromadně do kina.
0: Děkujeme, Jiřinko. A co vy? Jakou máte vzpomínku na tajemný rok a jaký rok vůbec typujete? Napište na 800 109 109. Ne, tam zavolejte, anebo napište na 603 118 118. Další tajemný rok. Další nápověda už za chvíli.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika.

0: zábavní plochy, výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Syndl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
15: a Štěpán Kozub.
14: Čaute. Pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme, co?
15: Mít koncert.
14: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
15: Benjis.
14: Tak přijďte, nebojte se.
15: Ahoj.
16: Jen si duši nepořeš.
17: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
18: Ostrava, Vítkovice a Opava.
19: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
20: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
21: Pohodové české rádio.
22: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Enrique Iglesias, Sarah Connor, Taking Back My Love.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: I to byla hudební vzpomínka na Tajemný rok, ale já se ještě vrátím k těm českým písničkám z Tajemného roku, které jsme si už dneska zahráli, třeba Chybíš mi od Tomáše Kluse, Cyrano od Krištofu, nebo Akorát od Davida Dejla, a taky jsme si připomněli českou komedii Dvě bobule, kterou se poprvé mohli vidět na podzim Tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva z Dobrušky. A typu rok 2009 podle filmu Bobulí.
0: No a?
3: Dvojky. A co a?
0: A vzpomínka nějaká bude?
3: No ani nevím, 2009, radovala jsem se asi s dětí a asi tak nic. A jestli můžu, tak bych chtěla pozdravit pracovní tým Samfood.
0: Dobře.
3: V Dobrušce, ať nám práce odbývá od ruky.
0: Tak krásný den do Dobrušky, mějte
3: vám
0: se tam fanfárově.
3: Naslyšenou. Vám taky, naslyšenou.
0: Poslouchá celá Dobrodružka, Dobruška, pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Mirka Zčenková. Ahoj Petře a Adelko, dnes je to rok 2009, typuji podle filmu Dvě bobule, jinak pro mě běžný rok, děti do školy, já do práce.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip na rok 2009 od Pavlíny. Ta typuje na dušičky, se mi narodila druhá dcera Pavlína, takže krásný rok.
0: Díky, Pavlíny.
4: A potom nám napsali manželé Adela s Petrem, ty typují rok 2009 podle indicí a ten rok sebrali.
0: Děkujeme. No a teď ta druhá slovní nápověda. Na televizních obrazovkách se objevil pořad s touto znělkou právě v Tajemném roce. Takovým hlavním hrdinou tohoto pořadu se stal šéfkuchař Zdeněk Polreich.
5: Aby nám nevystit tataráček.
6: Mm. Tak prosím.
5: Tohle to děláte tak hezky tady, tohle.
6: Čau. Zvládnete to namíchat?
5: A jo, já jsem velký kluk docela.
6: Dobře.
5: Jestli mi natočíš, jak tam přidávám kečup, tak je konec s tebou.
0: Zdeněk Polreich a ano šéfe, poprvé v televizi v Tajemném roce.
7: Pane Polreich, zastanu vás někdo čeká.
8: A kdo za?
7: Nevím, zase tam nikdo je.
8: Tak jo, spockej, jak jsem
7: odstal. Asi.
8: Proč si ty frézy nevolevřou se autobazar, ty vole, co se montujou do hospody, vole, zoufalci?
0: Ano šéfe, poprvé v Tajemném roce 800 109 109, volejte, ve kterém roce se nacházíme, nebo to napište na 600 318 118. Z Tajemného roku je i tahle písnička, jmenuje se Stonka, tady Kristýna.

0: Americká skupina Train a Hey Soul Sister, písnička, která se vysloužila pěkných pár cen. I tohle byla připomínka tajemného roku, který jsme si připomněli už i filmem Dvě bobule a taky televizním pořadem Ano šéfe, protože Dvě bobule jste v tajemném roce poprvé mohli vidět v kinech. Ano šéfe se Zdeňkem Polorechem pro změnu v televizi. A ještě jednu nápovědu vám dlužím a před ní dostáváte slovo vy opět. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Eliška. Já si myslím, že to je rok 2009 podle těch bobulí. A já vám řeknu takovou, nevím, jestli to je srandovní, takovou příhodu. My jsme, máme hrozně rádi ryby, jo.
0: No.
1: A teď u nás je taková sádka byla tam, a tak jsme šli do sádky a jakož jsme si koupili struhy, ty se museli hned zabít, jo, aby jich nalekli. No tak pán nám je popříšel, neřekl nám to, jo. A teď my jsme jeli domů a já říkám, honem dělejte, nemůžete ryby. Nepřežil, jo. My jsme natočili doma vanu, hodili jsme do vany, služby plavali břichama nahoru, ježiš, to bylo, a sestra přišla a říká, co děláš, ty tě máte zabitý, proč je tady koumač, a on nám to někdo neřekl, to to bylo hrozný, ale tak jsme si aspoň ani pohutali, oni byli i umytí, jo.
0: Jste je umyli dvakrát, no.
1: Moc vás a nějakou zdravím do rádia.
0: To byla krásná historka, děkuju za ní. Naschledanou. Pojďme na SMSky.
2: Já tady přidám tip od Vaška ze Šumperka, ten si myslí, že jde o rok 2009. Stejný rok nám tady tipuje i... Přišel tady jeden anonymní tip, každopádně k tomu přišla vzpomínka, ten rok se nám narodila naše druhá dcera. A potom tipuje i Karel z Černovic, tomu napověděl pořád Ano šéfe a dnes si myslí, že jde o rok 2009.
0: Tak díky za tipy, tipujte dál samozřejmě, ale já mám pro vás ještě jednu nápovědu. 26. až 28. září Česko poprvé navštívil papež Benedikt XVI.
3: Papež Benedikt XVI. Přijede na 2 až 3 dny do České republiky, a to ve druhé polovině září. Slíbil to českým a moravským biskupům. Vatikán zatím termín oficiálně nepotvrdil. Papež Benedikt XVI. V Česku ještě nebyl. Jeho předchůdce Jan Pavel II. Navštívil republiku 3x.
0: No, ten termín byl nakonec, jak jsem říkal, 26. až 28. září a papež Benedikt XVI. Během návštěvy odsloužil mše v Brně a Staré Boleslavi.
4: Drazí bratři a sestry, milí mladí přátelé, s velikou radostí se s vámi setkávám dnes ráno, kdy se hýlí se koncima apoštolská cesta milované České republice.
0: Tak, papež Benedikt XVI. V Česku a to je poslední nápověda.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Hausbrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
11: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
19: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
20: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
21: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dito na dlažbě ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.
22: Pohodové české rádio.
23: Posloucháte Tajemný rok? Rádio.

0: Maria Rotrová, Žaluzie, ten rukopis je tady v celku zřetelný. Autorkou této písničky je Zuzana Navarová, která se už ale bohužel její realizace nedočkala.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A to byla poslední hudební nápověda, tak pojďme na poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ano, dobrý den, tady Světlana, zdravím celé moje oblíbené rádio Blaník, reaguje na Tajemný rok, kdy byla premiéra dvou bobulí 27.10.2009. Samozřejmě pozdravuji i pana Zdeňka Polreicha, ano šéfe,
0: ano, šéfe.
3: A Lady Gaga a hlavně, že Krištof odhazuje svůj širák dál.
0: Jo. No tak jo, děkujeme šéfko. Krásný den na prosek, naslyšenou.
3: Ano, taky. Naschledanou.
0: A pojďme ještě na poslední SMSky.
4: Napsal nám třeba Jakub, zdravím vás, dnes je to rok 2009 a byl takový hořkosladký, úspěšně jsem odmaturoval s vyznamenáním, nicméně od nás jako od rodiny odešel táta, takže jsem zůstal s mámou a dalšími třemi mladšími sourozenci.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: Přidám další tip od Modřinky z Liberce, ta podle návštěvy papeže typuje rok 2009 a napsala, v tomto roce jsme změnili trvalou adresu s mým milovaným manželem a přestěhovali se z bytu do domečku.
0: Tak děkujeme.
4: A máme tady ještě jeden tip na rok 2009, ten nám poslala Jitka Zvyškova, napověděl jí pořad Ano šéfe a napsala, v tomto roce se mi v lednu narodila jako třetí v pořadí dcera Eliška.
0: Děkujeme, zdravíme i Elišku a pojďme to teda rozseknout. V tajemném roce mají premiéru dvě bobule, taky Ano šéfe a navštívil nás papež Benedikt XVI. A vy jste zhusta typovali rok 2009 a mnohem méně čárek tady mám potom u roku 2008. Tak jaký rok to byl dneska? Dnešním tajemným rokem byl rok
1: 2009. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tajemný rok za námi, my se na vás s Adélkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu na Blaníku po 6. hodině. Zůstaňte s Blaníkem, protože za chvíli vás čeká už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2009 a Adam Lambert.

0: který teď jezdí se skupinou Queen po celém světě, Adam Lambert, na Vlak Blaníku. Na závěr tajemného roku my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky. Dáme si balet, skupinu Zoo, razí taky premiér. My vám na Blaníku hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
3: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku máme aktuálně příjemných 14 stupňů a polojasno. Postupně se ale zatáhne, odpoledne čekáme většinou oblačno a s přeháňkami a naměříme až 21 stupňů na horách do 15. Bude i větrno, takže pocitově méně. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na dálnici D48 na 69,5 kilometru směrem z Českého Těšína do Frýdku Mísku překáží odstavený osobák. Projíždějte tudy proto velmi opatrně. V Ostravě v Proskovické u čerpací stanice jsou v sobě dvě osobní auta, i tady počítejte, že se zdržíte. A v Olomouci si postojíte v Litovelské, na křižovatce se třídou svornosti, policie zasahuje u nehody dvou osobních aut a také to tady jede pomalu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, vám přeju hlavně šťastnou cestu a předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Čecha z Plachetnice bude v Chorvatsku hledat speciální dron. OSVČ budou už brzy státu platit o něco méně. Věci zkoumali synice v Lipenské přehradě. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Chorvatsku stále hledají pohřešovaného Čecha z tragické nehody Plachetnice. Tamní pobřežní stráž vyšle na místo, kde se potopila podvodní dron. Při nehodě zahynuli 3 Češi, další 4 byly lehce zraněni. Všem bylo mezi 40 a 50 lety. Plachetnice se potopila do hloubky 50 nebo 60 metrů. Na katamaránu cestoval kolem 120 lidí, zraněn nebyl nikdo. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné nebo na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
6: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
5: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají těmto osobám příslušné finanční úřady. V Lipně jsou pro psy nebezpečné synice. Zjistili to vědci z Biologického centra Akademie věd, kteří synice v nádrži zkoumali. Kromě klasických planktonních se na kamenech nebo rostlinách vyskytují takzvané bentické synice. Ty můžou být pro psy nebezpečné. U Lipna v letošní sezóně uhynuli už 4 psy a další 3 se otrávili. Spojitost se ale zatím přímo nepotvrdila. Izrael není vázán dohodou Spojených států s Íránem, uvedl dnes ráno izraelský ministr národní bezpečnosti na síti X. Podle něj Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, ale je svobodným a svrchovaným státem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 20 vteřin zbývá do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Bude tady kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká a já vás vezmu na výlet do pivováru, do Nymburka. Teď je tady balet Hej, pane diskžokej, ještě před 10.

0: Jasmeni a Buráky a Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady naše Samira. Tentokrát bude řeč o fotbale, protože celý svět žije fotbalem.
3: Všichni teď žijí fotbalem a tak se nabízí se na pár slangových výrazů podívat. A pokud nepatříte zrovna mezi fotbalové nadšence jako já a okolí to o vás ví, můžete alespoň vytřít zrak tím, že znáte původ některých slov, které teď na nás vystřelují z obrazovek. Proč se ve fotbale říká dostat housle nebo jesle, tedy když hráč kopne míč tak, že proletí soupeři mezi nohama, tehdy komentátor vykřikne, to byly housle, nebo nasadil mu jesle. A teď, kde se to vzalo, jo? U houslí je vysvětlení překvapivě jednoduché. Když houslista drží nástroj, vzniká mezi jeho paží a tělem mezera. A právě tahle škvíra připomněla fotbalistům prostor mezi nohama obránce, kterým projde míč. A co jesle? Ty zase svým tvarem připomínají roztažené nohy. Stejně jako u krmelce pro zvířata vzniká uprostřed otvor, kterým může míč proletět. No a spousta dalších výrazů nás čeká po zbytek tohoto týdne.
0: Samčo, my se těšíme.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Hlavně se zpívá na Blaníku.

0: Brutálu, na dnech města Brutálu. No a o den později v sobotu bude v Telči, na festivalu v Telči. Tak vyražte na Richarda Millera, protože vidět ho naživo, to je vždycky ohromný zážitek. Za chvilku premiér a Hrobař, a nebo Marek Ztracený, Ta bílá ti sluší. Posloucháte Blaník.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
9: Cítíte tu vůni tradic a slyšíte ten cymbál? To Vsetín ožívá největším svátkem lidového umění, Vsetínský krpec. Přijďte si od pátku 19. do neděle 21. června zatančit a zaspívat s valašskými soubory Jasenka, Kotár a Vsacan a přivítáme i hosty z Indie, Polska a Kolumbie. Celý program najdete na vsetinskýkrpec.cz.
10: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
11: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
12: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku CZ.
14: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
15: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Loučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na Profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
2: Pohodové České rádio.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší a my se teď vydáme do toho pivovaru.
1: Léta tam stál, stojí tam dál.
0: Stojí tam dál, ale ne Jarošovský pivovar, ale ten Nymburský. Oni se totiž chystají opět dny postřižinského piva s rádiem Blaník, přátelé, takže u toho budeme. A bude to už teď v sobotu 20. června, začíná se už v 10.30 exkurzemi do pivovarských provozů. To potrvá do jedné. No a mezi tím začne hudební program a to ve 12 hodin, takže v pravé poledne začne hrát ZND, potom od 13.30 Siluety, následně slovenská legenda Desmod. No a já myslím, že vrchol přijde v 17.15, kdy na pódium vystoupá Honza Pokorný, Pokáč. Já myslím, že to je akce pro celou rodinu, protože tam budou i soutěže pro děti, jízdy historického vlaku na vlečku pivovaru. No, přátelé, vyražte v sobotu, už se to blíží, přece jenom já vím, že je začátek pracovního týdne, ale už je to ta chvíle, kde bychom měli plánovat, co budeme o víkendu dělat. Tak 29. den postřiženského piva, to je náš blanický tip, protože je to den piva s námi, s rádiem Blaník. No a víte, kdo bude mým středečním parťákem nebo parťačkou?
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Tak už zase začínáme chodit do práce. Začíná prostě pracovní týden. A to znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. Tentokrát to bude parťačka. Dáma s velkým hlasem, rockerka, přijde Petra Janů. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpoledne.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
19: České rádio.

0: West. Tohle byla reakce britských Pet Shop Boys na ty dějinné události a změny kolem roku 1990. Už je to taky pěkně dlouho. Posloucháte Rádio Blaník. Na Blaníku vám hrajeme hlavně hezky česky. Dorazí Šaman. Tepličtí kabáti, samozřejmě. Taky Poetiku si dáme a Půlnoc. A z Fritku Mistku dorazí Miraj. Samozřejmě z Fritku Mistku. Hrajeme vám hezky česky na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 6-6 minut a ještě malý kousíček k tomu už bude 11 dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
4: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
5: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: Tak co si dáte dnes k snídani?
1: Přece čerstvé pečivo!
0: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dopeč doma.
1: Dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
0: www.beas.cz
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Pondělní odpoledne na Moravě a ve Slezsku bude hodně proměnlivé, bude střídavě polojasno a oblačno, výjimečně může i sprchnout. Také bude větrno a teploty se dostanou maximálně na 21 stupňů, na horách na 15. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
3: V Ostravě v Proskovické ulici u čerpací stanice policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. Počítejte tu nárazově s kratší kolonou. V Olomouci se pak zdržíte v Litovelské. Na křižovatce se třídou Svornosti. Tady se došetřuje nehoda dvou osobáků také. A mrknem krátce na dálnici D35 ve směru na Lipník nad Bečvou. Opatrně na 268. kilometru. Tady na krajnici stojí odstavený nákladák. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už pokračují zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Počet obětí neštěstí v Chorvatsku stoupl na 4. Kabinet řeší akcelerační zóny pro větrné elektrárny. Unijní ministři proberou sankce proti Rusku i Blízký východ. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Chorvatští potápěči našli v potopené plachetnici tělo pohřešované osoby. Neštěstí si tak vyžádalo 4 české oběti. Další 4 lidé byli zraněni lehce a skončili v nemocnici. Tělo 4. Čecha objevil v plachetnici speciální podvodní dron. Ke strážce s katamaránem došlo včera ráno. Stát redukuje akcelerační zóny pro větrné elektrárny. Označil 94 míst, kde by je nebo fotovoltaiky mělo jít vybudovat snáz a rychleji. Zhruba 30 jich teď chce kabinet vyřadit anebo zmenšit. A to i kvůli nesouhlasu samospráv i výhradám armády. Větrné elektrárny nyní stojí třeba kolem Hrádku nad Nisou nebo Jindřichovic pod Smrkem. Léčba každého Čecha vyšla za loňský rok v průměru na 64 tisíc korun. Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly skoro 700 miliard, kam putovala největší část peněz ze zdravotních pojišťoven, to ví za Český statistický úřad Romana Lojková.
3: Největší objem finančních prostředků vydali v roce 2024 zdravotní pojišťovny na léčbu zhoubných novotvarů. Poprvé tak výdaje na léčbu onkologicky nemocných pacientů převýšily výdaje na léčbu nemocí oběhové soustavy.
2: Zdravotní pojišťovny tak uhradily skoro 3/4 všech výdajů. Unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině. Schváleny by měly být další sankce na osoby a subjekty v souvislosti s porušováním lidských práv v Rusku. Na programu je ale také nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuji moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, půl minutka nám zbývá do 11. My si dál budeme hrát, tak jak jste zvyklí, hezky česky na Blaníku. A za malou chvilku dorazí kolega Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky. No a tohle jsou ručičky z Teplic. Kabáti a jejich šaman. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Erasure na vlnách Rádia Blaník a teď jsou na řadě zlaté české ručičky. Tentokrát o kytičkách, krabičkách a sladkostech. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Aničkou Rásochovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: A my si budeme povídat o flowerboxech Tereziana. A to mi budete muset vysvětlit, protože já vím, že vy máte ráda květiny, že zbožňujete sladkosti a tohle to všechno jste dala nějak dohromady se svým týmem, teda pravděpodobně. Co jsou to flowerboxy Tereziana?
4: Ty to říkáte tak hezky americky, flowerboxy. Flowerboxy, tak už vlastně z toho názvu je tam květina, je tam box, takže to jsou květiny, které nejsou jen takhle dejaké puget, ale jsou v aranžovací hmotě a jsou zakomponované vlastně v nějaké douze, krabici, ať už papírové, kulaté, čtverhrané, anebo máme právě takovou jako vychytávku, což si myslím, že úplně tady v České republice není, v takové dřevěné krabici na víno a vlastně cokoliv je jako nějakým způsobem prázdné, dá se osadit květinami. A to se děje.
3: Jo, takhle, takže v té krabici jsou květiny a něco navíc.
4: V té krabici přesně jsou květiny a v podstatě cokoliv si budete přát a svými rozměry a trvanlivostí se to tam hodí. Takže to je čokoláda, může to být drobná kosmetika, může to být alkohol, může to být v podstatě cokoliv.
3: Ono je to vlastně pro mě úplně ideální vynález, protože já vždycky, když koupím kytku, tak zapomenu čokoládu. Nebo koupím čokoládu a zapomenu na kytku, ale tady to mám všechno v jedno.
4: Přesně, a i prosečko, cokoliv.
3: Nebo cokoliv. To je váš nápad, nebo čí je to nápad?
4: No, tak původně flowerboxy samozřejmě není můj nápad, ono to vzniklo úplně tak jako náhodou. Já hlavně vůbec nejsem floristka, já v běžném životě se věnuju marketingu. Tohle je takový jakoby únik od reality nádherný, když se pak zavřete do té dílny a jste jenom s těmi květinami, to je prostě boží. No ale měla jsem kamarádku, odkud i ten název, Teresku, Tereziana. A jednoho dne jsem si tak jako posteskla, že když už dostanu květiny, tak jenom jako růže a nebo vůbec nic, a že by se mi tak jako líbilo dostat ten kulatý flowerbox. A ona shodou okolností, to bylo asi někdy kolem května, kdy mám narozeniny, tak mi takový flowerbox udělala, takový co dům dal, co zahrádka dala a v té aranžovací hmotě, takže já jsem poprvé vlastně vůbec poznala tu aranžovací hmotu, no a moc se mi to líbilo, tak jsem to tak pak různě jako refreshovala, vyndala z toho ty starší květiny, napíchala tam jako nové a teď jsem si říkala, že to mě jako baví, to je super prostě dělat něco rukama a nádherný květiny a tak jsem si to jako vyzkoušela a teď jsem měla takový úplně bláznivý nápad, já vím, že jsem byla na cestě se svojí kamarádkou psychiatričkou, takže jsem k tomu házela i takový nekorektní fóry a říkám, hele, budeme v tom podnikat. Budeme dělat flowerboxy, tak jsem myslela, že mě s tím pošle do háje a ona mi hned poslala logo.
3: No,
4: a říkám, uděláme název Tereska a Anna, flowerboxy Tereziana, tak jsme si tak jako, to tak jako vysnili a vlastně to bylo jenom v režimu takové jakoby legrace a já jsem nějaký fakt flowerboxy si zkoušela a dala jsem je na Facebook a občas se tak jako ozval někdo, že by se mu to jako líbilo, že to je originální, no a sdílel to můj tatínek, můj největší fanoušek, sdíleč a podporovatel. No a úplně náhodou se to dostalo k jeho spolužečce, která toho času žila na Floridě a chtěla mamince své, co měla tady v České republice, udělat radost a poslat jí dárek.
3: A co mám udělat teda, kdybych chtěl box od vás nebo ho někomu poslat právě?
4: Fungujeme hlavně teda na Facebooku, na Messengeru, nám napíšete, líbí se nám tohle a tohle a my si prostě spolu povídáme, což je hrozně vtipný, že jak říkám, ty naše zákazníci jsou mnohdy z Ameriky, takže si povídám s nimi třeba v jednu v noci, než to jako domluvíme.
3: A na Facebooku vás najdu teda jak?
4: Flowerboxy Tereziana.
3: Výborně, to jsem chtěl slyšet. Tak já vám popřeju hodně štěstí, Aničko, ať se vám daří. Skvělý nápad, další skvělé nápady vám samozřejmě přeji. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme a teď poetika a půlnoc na Blaníku.

0: Fenomenální Adele na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tak už jenom 14 dní budou děti chodit do školy. Já nevím, co se tam teď děje ve školách, teda jo. Za nás už se v této době neučilo, už se jenom tak koukalo z okna, občas se šlo na procházku. Dokonce jsme měli učitele, který se jmenoval Hipš, a pan Hipš, ten nás bral na ryby. On chytal a my jsme mohli koukat. 26. června v pátek se rozdává vysvědčení, to znamená ten další pátek. No a já mám pro vás takový tip, jak pojmout prázdniny. Prázdniny se dají pojmout, a je to teďka takový světový trend, že vyhlásíte, přijdou děti domů a vy využijete toho, že mají třeba horší známky, než slibovali, a vyhlásí se krásná akce Prázdniny bez mobilu. Uvidíte, to bude mít obrovský ohlas. Za chvilku Michal David anebo Miraj.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
1: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
2: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
1: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
2: a vyhrajte peníze na ruku.
1: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
2: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
4: Tak co si dáte dnes k snídaní?
5: Přece čerstvé pečivo!
4: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
5: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
4: www.beas.cz.
6: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
7: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
8: Stavebniny Janík.
7: S námi to zvládnete.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.

0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Pohodové české rádio.

0: Santo California, Tornero na vlnách Rádia Blaník. Občas si zahrajeme i tenhle ten originál. A teď už míříme za zvířátky. Konkrétně do brněnské zoologické zahrady, jak možná víte, tak loni v létě se tam narodilo lvíče. Malá lví holčička. Jmenuje se Binty a její rodiče s ní mají úžasnou trpělivost. Podrobnosti nám řekne mluvčí zoologické zahrady v Brně Jan Bedřich.
1: Samec Lolek pochází z Polska. Lolek, protože tam v Polsku je pohádka Bolek a Lolek, on je ze dvou bratrů. Měl bratra Bolka, toto je Lolek a samec Jakivu pochází tuším, že z Maďarska. Ona ta Binty je nenechává moc v klidu, ani svého tátu, ani svoji mámu. Je to čert od narození, takže právě vznikají různé fotky a videa našich návštěvníků, kdy právě opravdu lvice skáče po tom lvovi, jde mu do tlamy různě a my máme velkou radost z toho, že ten lev je takový kliděs a takový pohodár, že si to prostě nechává líbit.
0: To je dobře. Já ještě dodám, že Binty ve svahilštině znamená buď dcera, anebo princezna. Takže je to princezna Binty v brněnské zoologické zahradě. A zároveň bych chtěl pozdravit taky do ostravské zoo, protože tam vyhlásili sbírku, do které může přispět úplně kdokoliv. Oni tam totiž potřebují vybudovat zázemí pro šelmy, konkrétně pro levharty ceylonské a potom ještě pro lvy indické a potřebují spoustu peněz, tak vyhlásili i sbírku, kromě jiného financování. Tak můžete přispět. Za chvilku Jakub Smolík, haleluja, na Blaníku.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do dvou pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
19: Ekokom.
20: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
15: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
19: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dyton dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Mena 99 Luftballons na Blaníku. Na dlouhou dobu poslední německy zpívaná píseň tady na Blaníku, protože před námi je Česká hodinka a s ní Mandraže. Ona se smála a já se zamiloval. Dáme si také tu o tom koření. Paní má se má. A zaspívá i božský Karel Gott. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin. Už se to blíží, ty prázdniny, my to s Ivou probereme v následující hodině. Tak laďte Blaník i nadále a čeká nás Česká hodinka. Počasí, doprava, zprávy, to je teď aktuálně před námi a za necelých 6 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.

0: obchodním centru Koksovna.
1: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Kdekoliv na světě.
6: A 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
6: Na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne převažovat velká oblačnost, lokálně se mohou vyskytnout přehánky a teploty vyšplhají k 21 stupňům. Zítra čekejte ráno a dopoledne jasno, odpoledne přechodně oblačno, slabé přehánky a naměříme 20 až 24.
6: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Blaník za volantem.
7: Na Přerovsku v Hranicích v Halkově ulici bourala dvě osobní auta. Místem projedete se sníženou rychlostí. Pozor dejte na Zlínsku na výjezdu z Bohuslavic u Zlína směrem na Doubravy. Osobní auto tam srazilo lesní zvěř. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Na Bruntálsku na výjezdu z Andělské hory na Karlovice havarovalo osobní auto. I tady je provoz lehce omezený. A na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici u velkého kruhového objezdu poblíž nákupního střediska se srazila dvě auta, místem projedete s opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a hezké odpoledne.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Česko zasáhnou už za pár dní tropy. Babiš reagoval na dohodu USA s Íránem. Šumperk pomůže lidem s podvodnými zprávami. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Po deštivém počasí přijdou do Česka tropy. Oteplovat se začne postupně už od zítřka. Příliv horkého vzduchu vyvrcholí v pátek a hlavně o víkendu. To může být místy až 35 stupňů. Ve větších městech se pak můžou objevit i tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. O víkendu se pak můžou objevit i silnější bouřky. Premiér Andrej Babiš přivítal dohodu mezi USA a Íránem s opatrností. Podle něj totiž k jejímu podpisu zbývá ještě delší cesta. Zároveň doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili USA a Írán v noci na dnešek. Podepsán má být v pátek. Obyvatelé Šumperka už se nemusí nechat jen tak napálit. Nově totiž mají k dispozici online nástroj pro rozpoznání podvodných zpráv, který v posledních doběch velmi přibývá. Jak to funguje, poradí mluvčí města Jana Kanimová.
10: Uživatelé mohou snadno pořídit snímek obrazovky s podezřelou zprávou a nahrát jej do systému, který následně vyhodnotí, zda se jedná o legitimní komunikaci nebo potenciální pokus o podvod.
9: Program je snadno dostupný na webu panprokoukl.cz. Hasiči zasahovali u požáru bytového domu v Plzni Skvrňanech. V Motýlí ulici hořelo v noci na dnešek a škoda je předběžně odhadnutá na skoro milion korun. Z domu se evakuovalo 21 lidí. Jeden člověk se nadýchal kouře a museli ho ošetřit záchranáři. Proč hořelo zatím není jasné. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Pepa.
11: Je to tak, děkujeme, Moni.
6: Pepa Černý.
8: Na rádiu Blaník.
11: A já už můžu klidně říct krásné poledne, protože nám právě teď odbylo. Přátelé, co je před námi? No, česká hodinka, jako vždycky mezi 12. a 13. tady na Blaníku. A za chvilku si zahrajeme úplně poprvé novou písničku od Xindla X. Jmenuje se Dovolená, tak si na ní počkejte. Ale právě teď rozmlouvadlo ze všech rozmlouvadel nejrozmlouvovanitější Michal Tučný, prodavač.

0: Mandraže, ona se smála. Kapela, která už bohužel nehraje, a zpívával tam Víťa starý, ten má dneska svátek. Nevím úplně, jak na tom teďka Vítě je, každopádně Vítku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a doufám, že Mandraže ještě někdy uvidíme s tebou v čele, samozřejmě někde na těch velkých pódiích. No a teď vaše oblíbená rubrika.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Zazní u nás na Blaníku písnička za chvilku, která ještě nikdy na Blaníku nezazněla. To je podstata toho našeho pořadu, řekněme, který je velice nepravidelný, poprvé na rádiu Blaník. Tentokrát to bude písnička Ondry Látka, tedy Xindla X, jmenuje se Dovolená a jak už název napovídá, tak je to o tom, jak se plánuje a prožívá taková letní dovolená. Vychází právě dnes právě, protože už se blíží prázdniny a kde kdo se nemůže tak nějak dočkat. Tuhle písničku Ondra Látek napsal spolu s Jendou Vávrou a Jakubem Lencem. Jenda Vávra, ten se významně podílel třeba na téhle písničce. Slunce dál nám svít. A té naší oslavné k 25 nám Blaníku. A povedla se mu. Tak já myslím, že to samé si řeknete, až dozní Xindl X a Dovolená. Ondra se dlouho už potýká, myslím Ondra Ládek, tedy Xindl X, se už dlouho potýká s tím, že mu na vydavatelství říkají, že skládá samé takové depresivní písně. A tak přišel domů, prý, když mu to zase řekli, a svěřil se manželce a ptal se jí, prosím tě, o čem mám udělat písničku, aby to nebylo depresivní, já už nevím. A ona prý úplně okamžitě se vytasila s nápadem, tak to udělej o tom, jak plánuješ nebo prožíváš dovolenou, vždyť to zná úplně každý. A Ondra se zaradoval a taky tady úplně poprvé na rádiu Blaník, Xindl X a Dovolená.

Michal Hrůza, na pořád, na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já tady tak přemýšlím, si povídáme s Ivou Leckou o různých hrách a trávení času v létě při těch krásných dlouhých večerech, třeba s rodinou. Já si tak řekl,

0: Na skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
10: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
11: a Štěpán Kozub.
10: Čaute. Pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme, co?
11: Mít koncert.
10: Přesně tak, s celou kapelou. S jakou?
11: Benjis.
10: Tak přijďte, nebojte se.
11: Ahoj.
12: Jen si duši nepořeš.
13: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
14: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
15: Patříte stejně jako já mezi volvisty? Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
16: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz

0: řekla si Iva Lecká a pak jí napadlo, teď já můžu moderovat v rádiu. A ono to klaplo. A je nejlepší.
1: No, to ne.
0: Ivuško, ahoj.
1: Já tě zdravím.
0: Prosím tě, nebudeme to protahovat, protože já jsem vytáhl takové téma, teď toho trochu lituju, protože přišlo tolik SMSek, že nemáme šanci přečíst ani do konce tvého vysílání. Jo.
1: Aha.
0: Všem vám za ně děkuju. Ptal jsem se, jestli ještě někdo hraje kanastu nebo žolíky. Aha. Že jsem to strašně dlouho neslyšel. A teď se blíží ty vlahé, dlouhé letní večery, že kdy budeme sedět třeba pod pergolou na zahradě a budeme s celou rodinou vymýšlet nějakou zábavu. A protože už jsem vyhlásil, že letošní prázdniny budou bez mobilu, což se strašně líbí všem, hlavně dětem, tak jsem si říkal, že bychom mohli probrat ty karty a ty hry.
1: Jo.
0: No, tak jdeme na to. Dobré odpoledne, kanastu, neumím, ale prší, nebo vole lehni.
1: Aha.
0: No, vole lehni neznám, teda Mileno z Vodňan, ale to si musím najít. Ahoj všem, hrajeme kanastu i žolíka a už to učím další generace, píše Jana. Děkujeme moc. Hezký den, Blaníčku, s přítelem u kávy během pauzy na stavbě domečku jsme hrávali Člověče nezlob se, ale hrajeme i prší nebo autobus, píše Monika s Příbrami, taky Moni, děkujeme. My hrajeme žolíky nebo kostky každý večer, nejčastěji o to, kdo umyje nádobí, píše Domča, to je dobrý. I na Štědrý den ráno v 6 hodin jsme sourozenci přišli za maminkou a dali si kanastu. Je to prostě tradice, píše Radka z Uherského Brodu. To je hezký, takhle na Vánoce. Blaníčku, žolíky jsme hráli s dětmi v sobotu a hrajeme všechny karetní hry, i autobus a tak dále. Se synem 12 let hrajeme rádi. Žolíky, prší, zelenou louku, Jana z Milovic píše, no je vás strašně moc, Karolína, tady vidím jméno. Pepik z Chomutova píše, umím a hrajou do dneška žolíky, kanastu, autobus. No takže tyhle
1: no
0: karetní,
1: super,
0: karetní hry
1: to.
0: Nevymírají a to je dobře, přátelé, no je to taková naše tradice. Ivuško, co ty hraješ úplně nejradši? A nejenom karetní.
1: No tak karetní prší třeba.
0: No,
1: to mě
0: taky
1: baví, to hrajeme s našima vždycky, to je skvělý, no. To, toho se nasmějem. Ale já pak mám třeba jako oblíbené, ale v uvozovkách,
0: no.
1: Jo. Dostihy a sásky.
0: Ježiš, Dahoman.
1: A samozřejmě taky Člověče nezlob se, jenomže u toho musí být vždycky kardiolog.
0: Je to tak.
1: Protože já mám nervy.
0: Já
1: mám nervy, lidi, já jsem tak vzteklá, to byste měli vidět. A samozřejmě sousedí, že jo, my s nima jedeme na dovolenou, na chalupu, tak už mi hlásili, že budou brát hry, že už se těší, jak budu zase vzteklá, jo.
0: Hele, ty
1: oni se mi smějou vždycky, ale já říkám, vy to nechápete.
0: Hele, Ivi, ty dostihy a sásky, jo, to je vždycky po 8 hodinách, už říkám, můžete pro boha někdo vypadnout nebo zkrachovat, nebo může se něco stát v té hře. To je nekonečná hra, stejně jako třeba pokr, když se hraje dobře, na dlouho strašně. Já jsem chtěl říct jenom, že já mám rád vědomostní hry, takže Česko, teďka jsem koukal, že vyšlo třeba Máme rádi Česko podle té televizní, nebo případně Na lovu, a chtěl jsem doporučit všem takovou aplikaci, která se jmenuje Chytrák. A to je hra, která se dá hrát s mobilem, což teda trošku jako je proti tomu, že jsme vyhlásili.
1: Jo, no to jo, no to jsi teda chytrák, no, no to se zase předved.
0: Víte co, tak si ji užijte, je tady Iva Lecká, mějte se krásně.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
7: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
7: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Radíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do Pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Jiří Korn, a ještě tě mám plnou náruč. Tohle je Blaník, krásný, dobrý den vám přeju, 13. hodina je před námi, za chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání, no a samozřejmě budou tady české písničky, třeba Krejčí. Standa Hložek, taky Jirka Schellinger, což tak chledáci.
1: Což tak chledáci, špenát.
0: Mňam. Je, a můj muž by řekl, no dej pokoj, to je strašný. No, každý máme jiné chutě. Tak a Kabáti. A Colorado, takže 13 hodin bude za 7 minut. Herdek, já jsem dneska nějaká napřed. No, tak za chvilku. Radio
2: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.

0: Baník, počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni, v údolích i kolem 6. Zítra ráno a dopoledne čekejte jasno polojasno, později oblačno, lokálně slabší přehánky a v odpoledních maximech naměříme 20 až 24. Jdeme na silnice.
2: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz
0: Blaník za volantem.
1: Na Bruntálsku na výjezdu z Andělské hory na Karlovice havarovalo osobní auto a provoz je tam omezený. Na D1 u sjezdu na Hladké Životice na 329. kilometru ve směru na Prahu probíhá úklid silnice po nehodě. Místem projedete jedním pruhem a kolona má asi kilometr. Silničáři pracují na Kroměřížsku za Košovy směrem na Bystřici pod Hostýnem a silnici zavřeli až do konce července. Tolik dopravní servis Moravy Slezska, šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Slevy na jízdném se nejspíš opozdí. Vznikla kampaň na bezpečné cestování s dětmi. A také Británie se připojuje k zákazu na sociální sítě. Pohodové odpoledne zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. Slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory se zřejmě opozdí. Platit měli už od ledna příštího roku. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika záleží na tom, zda jeho rezort získá dostatek peněz z rozpočtu na jejich pokrytí. Rozhodnutí očekává v červenci po jednáních s ministerstvem financí. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Děti připoutávají nesprávně a v některých případech je nepřipoutávají vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
4: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
3: Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.cz. K zákazu přístupu k sociálním sítím dětem pod 16 let se připojuje řada zemí. Další takovou je Británie. Omezit by se měla také platforma umožňující přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Liberecká zoo přivítala na svět mláďata ohrožených dravých ptáků. Jde o orla nejmenšího a dvou druhů evropských supů, hnědého a mrchožravého. Jedná se o mimořádný úspěch. Navíc některá letošní mláďata právě supů budou zřejmě vypuštěna v horách na Balkáně. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Iva.
0: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
5: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, po víkendu vás opět zdravím. Dneska ještě docela chladno, ale teplotní skok nás už brzy čeká směrem nahoru. Je teploučko, nebála bych se říct vedroučko, to zas bude něco na mě, ale já jsem si pořídila nový vějíř. To dám. Startujeme pondělní odpoledne na Blaníku a začneme u medu už za malou chvíli. Teď ale cesta, Krištof a Tomáš Klus.

0: Má krátké lásky na Blaníku. Teď jedna užitečná změna. Od soboty musí být na obalech s medem uvedeno, ze které země pochází. Dosud jsme se dočetli pouze to, jestli je ze zemí Evropské unie nebo mimo Evropskou unii. Teď ale přichází konečně změna. Tady je komentář jednatele společnosti Medocom Milana Špačka.
1: Chceme, aby ten falšovaný med možnost odhalit a zároveň falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
0: Já s tím naprosto souhlasím, co vy? Tak snad to nějak pomůže. No a teď zpátky k písničkám Ariem právě teď a potom Krejčí a Standa Hložek. Ladíte Blaník, hezké odpoledne.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne a my jsme slíbili zase další fotbalový speciál a tady ho máte.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Krásné odpoledne, fotbalový šampionát je v plném proudu. Český tým ho sice zahájil prohrou s Jižní Koreí 2-1, ale bojovnost rozhodně nestrácí. Po pár dnech volna se včera ráno opět naplno hráči vrátili na hřiště a začali s přípravou na druhý zápas. Už ve čtvrtek od 18 hodin našeho času nastoupí proti Jihoafrické republice a věří, že předvedou lepší výkon než s předchozím soupeřem. V to doufá i obránce Jaroslav Zelený. Podle něho mají Jihoafričané více silových hráčů a proto bude hra trochu fyzičtější. Zatímco se ale Češi připravují na svého druhého soupeře, hrají se další zápasy. V noci na úterý se na fotbalové mistrovství rozhrají programy skupin G a H. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové Španělé, kteří patří spolu s Francií k největším favoritům šampionátu, hrají od 18 hodin proti Kapverdám. S dobrou formou vstupuje do turnaje také Belgie, která zabojuje proti Egyptu od 21 hodin. A zajímavý zápas bude také sledovaná reprezentace.

0: Část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
2: Cítíte tu vůni tradic a slyšíte ten cymbál? To Vsetín ožívá největším svátkem lidového umění Vsetínský krpec. Přijďte si od pátku 19. do neděle 21. června zatančit a zaspívat s valašskými soubory Jasenka, Kotár a Vsacan a přivítáme i hosty z Indie, Polska a Kolumbie. Celý program najdete na vsetinskýkrpec.cz.
3: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ.
7: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne, pravda pondělní, ale přesto krásné. Start nového pracovního týdne. My se teď podíváme do muzea, a to pozor, do muzea cihel. Ano, slyšíte správně. První takové muzeum u nás v Česku otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku. No a ve sbírce tam mají kolem 800 různých cihel. Jakých to přiblíží starosta Sulejovic Jan Masopust?
1: Máme tady v současné době už zhruba 750 cihel. Sbírka se nám stále rozšiřuje. Není to už dneska jenom o těch starých kouscích, ale jsou to vlastně i kousky, které mají svou jedinečnou hodnotu, protože některé nápisy mají obrácená písmenka. A pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře, když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
0: Stejně zajímavé, že tohle někoho napadne udělat muzeum z cihel. Já si myslím, že je to pořádná výzva pro naše krajánky Vlastika nebo Martina, tak snad odtamtud už brzy uslyšíme krajánkovskou reportáž. No a pro vás super tip na letní výlet.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu POR betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu POR betonových. Více na DEK.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do Pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
20: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz.
21: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
22: Vinetu!
21: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dito na dlažbě ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.
15: Pohodové české rádio.

0: Tak tohle byla Jana Kratochvílová a jdi hned ráno. Přátelé, krásný dobrý den, krásné odpoledne vám přeju. Za chvilku další české písničky, abyste měli pohodu, abyste prostě nemysleli na nic kolem vás, jenom si užívali hezké písničky. Třeba Hanku Zagorovou. A to by nebylo taky Petra Nováka. Jestli se ti po mně stýská. A přidáme i Jeleny a Všude zdejší. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Všude dobře doma. Jsme pohodové české rádio, tak české písničky nabídneme i po 14. hodině. No a 14. to bude za 7 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra ráno a dopoledne jasno až polojasno. Později odpoledne a večer místy oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů a na horách naměříme až 19.
9: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
9: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
9: Blaník za volantem.
10: Na Uhersko-Hradišťku na příjezdu do Boršic od Stříbrnic srazilo autocyklistu, zasahují tam záchranáře a policie řídí dopravu k Kymadlově. Zpozorněte u Bohumína. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: S opatrností projíždějte na 329. kilometru dálnice D1 z Ostravy na Olomouc. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
10: Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
13: Poplatky za ČT a ČRO se zřejmě zruší. Na Lounsku začal platit zákaz k odběru povrchové vody. A Brno hostí ohňostrovou show.
10: Rádio Blaník.
13: Krásné odpoledne zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Podle ministra kultury Ota Klempíře byly zohledněny i připomínky, které se sešly k původnímu návrhu. Financování veřejnoprávních médií má přejít pod státní rozpočet. Česká televize má podle Klempíře hospodařit z 5,74 miliardy korun a Český rozhlas z 2,065 miliardy korun. I přes deštivé období už se objevil první letošní zákaz odběru povrchových vod. Kvůli suchu v oblastech, které spravuje podnik Povodí Ohře, se to týká Lounska. Lidé aktuálně nemůžou z potoků a řek zalévat zahrádky anebo napouštět nádrže. Od ledna do dubna se v Česku prodalo 16 000 starších bytů, což je zhruba stejně jako loni v tomto období. Metr čtverečních za rok podražil o 6 000 na zhruba 72 000 korun. Přestože ceny v prvních čtyřech měsících překonaly dosavadní rekordy, tempo jejich růstu meziročně mírně zpomalilo. Ignis Brunesis promění brněnskou přehradu v dechberoucí ohňostrojovou scénu. 29. ročník festivalu už odstartoval na konci května. Jeho hlavní část ale vypukne až příští týden. Na co se můžeme těšit, prozradí marketingový ředitel akce Ondřej Morávek.
14: Ohňostroje v podání Finska, Švýcarska a Česka doprovodí dvě dronové světelné show, které letos zvětšujeme na 500 dronů. A novinkou bude také laserový světelný maják. Více na webu ignisbrunensis.cz.
13: Brněnské nebe se takto velkolepě rozzáří 27. června a dále také 1. a 4. července. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Ivě.
15: Iva Lecká
16: na Rádiu Blaník.
0: No a já přeji krásné odpoledne, další odpolední 60-minutovka pohodová je před námi. 14. to bude za půl minuty. Já jenom prozradím, že za chviličku prolistujeme hudební kalendář. Taky si zkusíme Glimmers, to určitě neznáte, ale až vám řeknu, o co jde, tak si ťuknete na čelo a řeknete, no jo, teď to je jasný, ale děláme to. Tak, no a taky nás čeká dobrá zpráva s mou milou kolegyní Sárou Dvořákovou. Tak jdeme na to a začíná. Máme hezky česky.

0: Michal David na Blaníku, 10 minut po 14. hodině a teď už budeme listovat hudebním kalendářem. I když já to uvedu na pravou míru, kalendář prolistoval Dan Rumpík a teď nám řekne podrobnosti.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodový den je pondělí a tak i dnes pro vás máme přehled zajímavých hudebních výročí na tento týden. Zítra to bude přesně 59 let od chvíle, kdy v Ústí nad Labem začal první folkový festival Porta. Popozítří oslaví své neuvěřitelné 84. narozeniny slavný Paul McCartney, bývalý člen skupiny Beatles. Platné Paul McCartney je prostě jenom jeden. Umí hrát na kytaru, baskytaru, bicí i na klávesy a na to všechno se naučil úplně sám. Ale hlavně spolu s Johnem Lennonem vytvořili nejúspěšnější autorskou dvojici v historii. 60 let bude ve čtvrtek Loufanánku Hagenovi ze skupiny Tři sestry a ve stejný den také zavzpomínáme na zpěvačku a skladatelku Zuzanu Navarovou, která by se popozítří dožila 67 let. V sobotu budou slavit hned dva výjimeční zpěváci, Lionel Richie, kterému bude 77 let, a také Petr Kolář. Ten oslaví v sobotu 59. narozeniny. V neděli pak bude rovných 61 let Pepovi Vojtkovi ze skupiny Kaba. Pro dnešek je to vše. Přeji vám všem krásný týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

To byly No Mercy na Blaníku a já se zeptám, znáte ty dny, kdy vás prostě od samého rána všechno a všichni štvou? Nenávidíte, že vedle vás někdo nahlas dýchá, děti žijí ve vaší domácnosti velmi nahlas, že jo? Paní před vámi u pokladny platí velkou částku v malých bankovkách. Gratuluji, velmi úspěšně se vyvíjíte v mrzouta, který je někdy protivný i sám sobě. Náš mozek je sice přednastavený na to, aby primárně řešil negativní věci, je ale ve naší moci, abychom se tím nenechali zaplavit. A teď se dostávám k tomu, proč o tom mluvím. Zkuste glimmers. Jo? Glimmers. Představte si to jako protiklad, absolutní protiklad ke všemu, co vás štve. Jsou to vteřiny čisté radosti a klidu, které prožíváte každý den, jenom je ignorujete, jinými slovy prostě to otočte. Začněte si víc všímat toho, co je hezké. Pozornost upínejte na běžné fajn věci, které normálně přehlížíte. Nehledejte v tom žádný nucený, takový ten toxický optimismus, to já taky nemám rád. Hledejte v tom cestu, jak si užít obyčejné, ale hezké chvilky. Stačí si ráno cestou do práce zahrát takovou malou hru a zkusit kolem sebe vědomně najít 3 pozitivní záblesky. Úsměv, jo? Hezký pozdrav, něco prostě takovýhle malý drobnosti.

0: Tak co si dáte dnes k snídaní?
1: Přece čerstvé pečivo!
0: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dopeč doma.
1: Dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
0: www.beas.cz
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Jelení a všude zdejší, krásné odpoledne a teď, wampadam, dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a s pondělní dobrou zprávou do studia dorazila Sára, ahoj!
2: Ahoj a dobré odpoledne všem. Mám tu dobrou zprávu pro téměř 4 miliony lidí, kteří si spoří na důchod. Ministerstvo financí představilo takzvané lepší penzíko, které má lidem přinést vyšší úspory a jednodušší pravidla. Podle propočtů ekonomů by si člověk, který bude spořit dlouhodobě, mohl na stáří naspořit i o více než milion korun navíc. Novinka myslí i na mladé rodiny. Dětem bude nově stačit posílat už 100 korun měsíčně, aby získali státní příspěvek a lidé do 30 let mají mít státní podporu dokonce dvojnásobnou. Navíc si budou moci část naspořených peněz jednorázově vybrat dříve, třeba na studium nebo bydlení a přitom ve spoření pokračovat. Cílem změn je jediné, aby z penzijního spoření měli co největší prospěch samotní lidé a jejich peníze pracovaly více pro ně než pro finanční instituce.
0: No paráda, tak to je ovšem dobrá zpráva, pokud to tedy samozřejmě takhle bude probíhat, že jo?
2: Uvidíme.
0: Necháme se překvapit. Přátelé, dnešní dobrá zpráva je za námi. Sáro, já ti moc děkuju a těšíme se, s čím dorazíš zítra.
2: Já taky. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
3: A jsme konečně tam. Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Byt 3 plus 1 na Mělníku za 6 milionů 600 tisíc. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 miliony 999 tisíc. Pole v Borovanech na Písecku za 50 tisíc. Byt 3 plus KK v Brandýsi nad Labem za 8 milionů 200 tisíc. A rodinný dům v obci Bochov na Karlovarsku za 2 miliony 199 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
13: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
12: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
16: Radíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz.
19: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
20: Ekokom.
21: Že už se vám stýskalo poznámé dvojce Budu Spencerovi a Terenci Hillovi? Pak se dnes dívejte na televizi Seznam. Tentokrát se představí v rolích dvou odvážných bojovníků se zločinem, kteří se snaží vypátrat nemalý obnos – $20 milionů. Superpolicajti z Miami se vydají na obrazovky televize Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.
22: České rádio.

0: Tak tohle bylo Dítě štěstěny a Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem. No a tohle, to je Marek Ztracený. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. A písnička Moje milá, tu si dáme už za chviličku taky činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. No a Karel Gott ještě dneska v mém vysílání tady nezazněl, tak to musí bej. Za 7 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy a pak další odpolední 60-minutovka. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: i v obchodním centru Koksovna.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra ráno a dopoledne většinou jasno, polojasno, později odpoledne a večer oblačno a vyskytnout se mohou lokálně i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
6: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Na Karvinsku v Bohumíně v ulici 9. května na kruhovém objezdu zasahují záchranné složky u srážky osobního auta s cyklistou. Kvůli silnému provozu se zdržíte v koloně. Pozor dejte na D35 na 252. kilometru od Mohelnice na Olomouc. Stojí tam porouchané osobní auto. Porouchaný nákladňák brání plynulému provozu na D48 na 17. kilometru směrem z Bělotína na Nový Jičín. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Koncesionářské poplatky se mají rušit. Lékař z armádního ústavu podvedl na 250 pacientů. Ústecký kraj nasadí na trať nové vlaky.
6: Rádio Blaník.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,74 miliardy korun, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř.
8: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje jednoznačný valorizační vzorec, který automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10%.
7: Obě média se již dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů, zejména vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které byly hrazené z veřejného pojištění. Muž se přiznal a přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou, tedy maximální možnou zkušební dobou. V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Dva nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Moderní elektrické soupravy nahradí starší vlaky. Nové nízkopodlažní jednotky budou mít klimatizaci, bezplatné Wi-Fi připojení nebo moderní informační systém. Útočník David Pastrňák z Bostonu jde nahoru. Posunul se v historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými hokejisty, a to na 4. místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Ivě.
4: Iva Lecká
6: na Rádiu Blaník.
9: Krásné odpoledne, 15. hodina před námi. No a v této hodině se vypravíme za křišťálovou studánkou. Řekneme si, co nám ničí mozek, a vydáme se vlakem do Hamburku. Tak poslouchejte dál a já posílám Marka Ztraceného.

0: Činasky a každý ráno a každé odpoledne, tedy všední odpoledne, pro vás máme po 15. malý výlet s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Pro tento týden mám připraveny tipy na výlet po stopách známých osobností. A začnu u poezie. Lirickou báseň Josefa Václava Sládka o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les, máme pevně propojenou s dětstvím, školou a hodinami češtiny. Tu z naší mysli doopravdy nevytěsníme. A chladný pramen, který autora inspiroval, skutečně existuje. Příští v boční rokli v malebném údolí z Běrožského potoka na jižním okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklácko. Kolem tohoto pramene chodil Josef Václav Sládek ze svého rodného Zbirohu do nedalekého Síkorova mlýna, který pro něj byl druhým domovem. Ve mlýně totiž bydlel jeho milovaný strýc s laskavou tetou. A romantická lesní studánka se básníkovi natolik vtiskla do paměti, že jí věnoval báseň a zajistil jí tak nesmrtelnost. Na Sládkovu počest se pramen podle prvního verše symbolicky jmenuje Křišťálová studánka. Kolem prochází trasa dálkové modré značky nazvané Cesta protifašistických bojovníků, která ke Křišťálové studánce směřuje od vyhlídky poblíž myslivny Jablečno. Dále klesá do údolí Zběrožského potoka, lemovaného rozeklanými skalisky. Konstrukce studánky již autora básně Josefa Václava Sládka nepamatuje. I tak jí ale silná vrstva mechu na střížce dodává autentičnosti. Přilehlý les asi od dob, kdy přes něj básník chodíval, trochu prořídl, ale pořád jej tvoří smíšený porost, kde mezi smrky a jedlemi rostou také staré buky a duby. Laně i ostatní zvěř sem stále chodí pít, protože myslivci instalovali opodál krmelec. Prostranství u studánky kromě památníku zatraktivnil odpočinkový přístřešek s informačním panelem. A drobná tabulka sděluje pocestným: zastav se, poutníče, tuláku krajem, pramen tu vyvěrá, nastav své dlaně. Když pán Bůh tvořil svět, tady se zastavil, naši krajinu a studánky do krásy posadil. Mějte se krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: lidstva. Co ničí mozek? Tak pojďme na to. Průmyslově zpracované maso, to je sázka na jistotu. Pokud chcete spolehlivě naštvat svůj kardiovaskulární i nervový systém. Sladké sodovky, energetické drinky, ledové čaje plné syrupu. Ale pozor, i ty kupované 100% ovocné džusy v krabici dělají stejnou neplechu. Společným jmenovatelem je totiž brutální nálož rafinované fruktózy. To jste asi nevěděli, že? Zlatavé hranolky, smažené kuře v křupavém těstíčku anebo asijská tempura. Všechno, co prošlo horkou lázní v pochybném oleji, je pro naši šedou kůru mozkovou čistá toxická bomba. No, dalo by se pokračovat dál, ale tohle jsou takové ty nejzákladnější. Tak co? Vzala jsem vám při pondělku iluze. No tak od toho pondělky jsou, nebo ne?
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
4: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Je broučku, kudy si přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka

0: Tohle byly Vanastovy věci. Já přeju krásné stále ještě odpoledne a než předám mikrofon dalšímu mému kolegovi, tak pro vás mám jednu, myslím si, potěšující zprávu. Už se opět dostaneme vlakem přímo až do Hamburku a dokonce až do dánské Kodaně. Podrobnosti nám teď poví mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungaria. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet.
0: No tak to je, myslím, dobrá zpráva a není nic lepšího, přátelé, než vysílání dobrou zprávou zakončit. Tak jo, tak se mějte báječně, jsem ráda, že jste poslouchali, budu se na vás těšit opět zítra, ale za dveřmi už je Jirka Frélich, už tady na mě ťukal, už mě zdravil. Úsměv na rtech, no jak jinak. Stojí tam za spacem.
2: To všechno to slyším.
0: No ale nelžu, viď? Říkám
2: pravdu.
0: No je to
2: pravda, ahoj.
0: Je to pravda, těší se na vás. Tak poslouchejte dál, no a my se uslyšíme zítra opět ve 13 hodin.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Tak už zase začínáme chodit do práce. Začíná prostě pracovní týden. A to znamená, že pozítří přivítám dalšího parťáka. Tentokrát to bude parťačka. Dáma s velkým hlasem, rockerka, přijde Petra Janů. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpoledne.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
21: Dobrý den. Na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dito na dlažbě ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.
22: Rádio Blaník.
23: Hrajeme hezky česky.
22: Všem.

0: Slza a paravany, písnička od Ivy Lecké. Jirka Frélich přeje krásné pondělí, hezké odpoledne a před námi po 16. Standa Hložek a Petr Kotval, ta Bílá královna. Taky Xindl X, Olga Lounová, Láska v housce.
1: Vždyť víš, co chci.
2: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
0: Hanna Sagorová, písnička Já nemám strach. Taky nemám strach. Blaník totiž dál bude hrát hezky česky.
3: Radio Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
7: Stavebniny Janík.
6: S námi to zvládnete.

0: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
1: a Štěpán Kozub.
0: Čaute, pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme, co?
1: Mít koncert.
0: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
1: Benjis.
0: Tak přijďte, nebojte se.
1: Ahoj.
2: Jen si duši nepořeš.
3: Dobré ráno, miláčku.
4: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni při slabém větru kolem 6. Zítra pak čekejte ráno dopoledne jasno, polojasno, později odpoledne a večer oblačno i zataženo a slabé přehánky. Naměříme 20 až 24.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
6: Porouchaný kamion brzdí provoz u Hladkých Životic. Podrobnosti zná Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: S opatrností projíždějte na 329. kilometru dálnice D1 z Ostravy na Olomouc. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
6: Na Vsetínsku na příjezdu do Růžku od Bystřičky havarovalo osobní auto a i tady je provoz omezený. A mezi Sedlištěm a Frýdkem Místkem se srazila dvě auta. Zdržíte se v kolonách v obou směrech. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Lídři V4 se krátce setkají ve čtvrtek. Ceny paliv mohou klesat. Před cestou do zahraničí si zjišťujte zdravotní rizika. Pohodové odpoledne zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar. Po jednání kabinetu to oznámil český předseda vlády Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Iránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
9: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové úpravy lanovky na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nákladů je 80 milionů korun. Samotné práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být v roce 2030. Lanovka zůstane v provozu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Jirka Frélich.
11: Krásné pondělí, za minutu 16. hodina.
5: Jirka Frélich
7: na Rádiu Blaník.
11: Důležitá zpráva pro všechny vlastníky řidičských oprávnění. 360 tisíc řidičáků má propadnout do konce roku. Koho se to týká, uslyšíte za chvíli. Teď uslyšíte Bílou královnu. Je to písnička Standy Hloška a Petra Kotvalda a za chvíli i Pavel Bobek. Hrajeme si hezky česky. Rádio.

0: písnička má dívka N na Blaníku při pondělku, hezký poslech. A teď to, co jsem naznačil, důležitá zpráva pro řidiče. Do konce roku propadne víc než 360 tisíc řidičáků. O výměnu můžete zažádat dokonce i elektronicky, bez front, bez čekání, přes portál dopravy, jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Elektronické podání žádosti plně využívá propojenost registrů, je rychlé, bezpečnější a levnější. Ministerstvo dopravy eviduje v celé České republice k začátku června přes 360 tisíc řidičských průkazů, kterým do konce roku skončí platnost.
0: Tak jsem se podíval rovnou, tak to udělejte taky. Podívejte se, zda vám náhodou letos nekončí řidičák, ať máte jistotu. Teď na Blaníku Xindl X, Olga Lounová a Láska v housce. Hrajeme si hezky česky. Krásné pondělí.

0: Z muzikálu Tři mušketýři Pavol Habera, písnička Jediná, a my si z muzikálu taky odskočíme k filmu Gump, písnička Život je pes. Vždycky, když život je pes. Asi jste viděli, tuším, film o pejskovi Gumpovi a toto je krásná ústřední melodie a někdo si rád zaspívá za chvíli Život je pes a někdo se tomu snaží čelit. A to tím, že třeba svůj účet pošle Petrovi, protože Petr platí vaše účty.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
1: Každé všední ráno

0: tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Cítíte tu vůni tradic a slyšíte ten cymbál? To Vsetín ožívá největším svátkem lidového umění Vsetínský krpec. Přijďte si od pátku 19. do neděle 21. června zatančit a zaspívat s valašskými soubory Jasenka, Kotár a Vsacan a přivítáme i hosty z Indie, Polska a Kolumbie. Celý program najdete na vsetinskýkrpec.cz.
10: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy,

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.

0: Gump a písnička Život je pes. Je to tady fotbalový šampionát a na webu radioblaník.cz máme dokonce i zajímavá data, čísla, která si můžete poslechnout v podcastu Čísla Česka. Kolega Dan Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Stemmark, tentokrát právě o probíhajícím šampionátu. No a je tam řeč také o tom, jak moc věříme našim proti Mexiku a proti Jihoafrické republice.
1: Tam už jsme malinko skeptičtější, polovina říká, jako, že bychom měli vyhrát, ale objevují se tam už skeptičtější hlasy na remízu nebo dokonce prohru. A třetí utkání s domácím Mexikem, který bude určitě velký svátek fotbalu a let, kteří fanoušci si na to jistě i přistanou. Většina Čechů se spíše přiklání k tomu, že ačkoliv to bude krásné utkání, tak spíše tam bude ta prohra.
0: A celé povídání si můžete poslechnout a nebo ho taky dokonce vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. Radio Blaník. Jsme Radio Blaník. Marie Rotrová a řeka lásky před námi a taky celé sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
3: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
3: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
17: Pohodové české rádio.

0: Planíku, krásné pondělí po 17. hodině, opravdu nádherná písnička Václava Neckáře. Podej mi ruku a projdem Václavák.
1: Málo kdo spěchá, i když mírně mží.
0: A jako z písniček na přání Holky mám ráda.
2: Mám ráda, když se na mě usmívá.
0: A hned po zprávách Harley Svařák. Na Blaníku si budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.

0: v obchodním centru Koksovna.
1: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra ráno a dopoledne většinou jasno až polojasno, později odpoledne a večer oblačno, přechodně zataženo a ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů a na horách naměříme až 19.
5: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na trase Uherský Ostroh, Uherské Hradiště u Kunovic bourala dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. Na dálnici D1 na 243. kilometru ve směru na Přerov stojí v levém pruhu porouchaná dodávka. Doporučujeme snížit rychlost. A mezi Sedlištěm a Frýdkem Místkem se sraždila dvě osobní vozidla. Zdržíte se v narůstajících kolonách v obou směrech. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a v kolonách pevné nervy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vláda rozhodla o zákazu dvou opioidů. Češi více pracují na částečný úvazek. Jihočeská města přestupují na integrovaný dopravní systém. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Dalších 17 pak nebude možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Část látek, které se budou zkoumat, je podobná HHC, ten je od března zakázaný. V Česku přibývá lidí, kteří pracují na částečný úvazek. V posledním loňském čtvrtletí mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Meziročně jich bylo o 6% více. Částečný úvazek mají více ženy, a to zhruba o 15%. Po dálnici D35 z Přáslavic na Ostravu se bude zítra přemisťovat po své ose 9 tanků Leopard 2A4. Nacvičovat budou jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 až 15 hodinou na zhruba 9-kilometrové trase na úseku v Kocourovce na Velký Újezd. Jihočeská města změní čísla linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Každé číslo se v něm může objevit jen jednou. Detaily přidává jednatel společnosti koordinující krajskou dopravu JIKORT Jiří Kavka.
7: Dochází k přečíslování všech autobusových linek v Jihočeském kraji, včetně linek MHD. Linky MHD, které jsou v Jihočeském kraji v 11 místech, budou mít čísla od 1 až do 100 a linky veřejné dopravy budou mít čísla od 100 do 999.
6: Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od července. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zase Jirka.
8: Já děkuji. 17. hodina před námi.
3: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
8: A pokud máte pocit, že na konci tohoto týdne má být léto, tak je to správný pocit. Ano, 21. června začíná první letní den, i když dnes to venku úplně nevypadalo a občas by to bylo na svařák. Tak jeden svařák pro vás mám a v této hodině se podíváme na to, jak se tento týden postupně má oteplit a řekneme si to s meteorologem. Tak pěkné pondělí, hrajeme si hezky česky.

0: Lenka Filipová, písnička Jenom blázni se radujou. No já, když koukám na vývoj teplot, tak tento víkend si pořádně zatopíme, protože bude skutečně léto, a to nejenom podle kalendáře. 21. v neděli začíná první letní den a počasí dá o sobě pořádně znát. Více o tom s meteorologem za chvíli a taky si projdeme Václavák.
1: Jen málo kdo spěchá, i když mírně mží.
0: Krásná písnička Václava Neckáře za chvíli a ještě skupina Kryštof, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky.
2: Tak co si dáte dnes k snídaní?
3: Přece čerstvé pečivo!
2: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
3: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
2: www.beas.cz

0: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
1: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
0: Stavebniny Janí. Stavebniny
2: Janí. Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.

0: velmi krásná písnička Václav Neckář, Podej mi ruku a projdem. Václavák, jaké počasí se vám zdálo krásné? Minulý víkend nebo dnešní? A nebo se těšíte na další dny? Ono se bude postupně oteplovat. Otázka na meteorologa, zda se dočkáme léta nejenom kalendářně, protože v neděli 21. června začíná skutečně astronomické léto. Den bude nejdelší a noc nejkratší v roce. To znamená, že léto je tady. No a dočkáme se léta i co se počasí týká. Otázka na Vojtěcha Umlaufa.
1: Ano, dočkáme. Úterý bude ještě kolem 22 stupňů na jižní Moravě až 26, ale den za dnem teploty budou šplhat výš a výš, takže ve středu už kolem 26 v Polabí a na jižní Moravě až 30 stupňů. Ve čtvrtek už bude vesměs kolem 30 stupňů. Ke konci týdne, to znamená od pátku do neděle, už teploty budou opravdu na řadě míst přes tropickou třicítku, možná, že ojediněle až k 35 stupňům a také srážek už by mělo být čím dál tím méně.
0: O víkendu místy až 35 stupňů, no to jsou věci. Každopádně, co nás čeká ohledně počasí, už víme. Co nás čeká na fotbalovém mistrovství světa, to je ve hvězdách.
2: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
3: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
4: Šubidubi Amerika.
2: Šubidubi Amerika. Mistrovství světa ve fotbale.
3: Každý den na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: Na Blaníku za okamžik Meky Žbírka, písnička Denisa. Potěšíme tím všechny Denisy, ale hlavně budeme hrát hezké písničky, tak si je užijte a máme za 2 minuty 6:15.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
17: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
21: Vidíš to?
13: Vidím.
7: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
17: No a víš, co vidím já?
21: Co?
17: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
17: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
17: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
22: Firma na zážitky.
7: CZ.
23: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
24: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dyton dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.
25: Pohodové české rádio.

0: Meky Žbirka, písnička Denny, čili Denisa, za chvíli 18. hodina, pak Michal David a disco příběh. Petr Muk, úžasná věc, Láska tě spoutá. Láska tě spoutá. No a těsně před létem 26 si vzpomeneme na léto 95. Tenhle ten svět byl lepší než teď. Marek Ztracený na Blaníku taky. Budeme dál hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
6: a Štěpán Kozub.
5: Čaute. Pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme, co?
6: Mít koncert.
5: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
6: Benjis.
5: Tak přijďte, nebojte se.
6: Ahoj. Jen si duši
7: nepořeš. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni při slabém větru kolem 6. Zítra ráno a dopoledne čekejte jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 20 až 24.
9: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
9: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
9: Blaník za volantem.
10: Na Uhersko-Hradišku ve Vlčnově v Masarykově ulici srazilo osobní auto motorkáře, na místě zasahují záchranné složky a provoz je tam lehce omezený. Zpozorněte na D1, na 243. kilometru ve směru na Přerov, v levém jízdním pruhu stojí porouchaná dodávka. Mezi sedlištěm a Frýdkem Místkem došetřuje policie srážku dvou aut se zdržením v kolonách, počítejte v obou směrech. A na Vsetínsku na příjezdu do Růžku od Bystřičky havarovalo osobní vozidlo, i tady se lehce zdržíte. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod. Mějte krásný večer, teď už jsou tu poslední zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Vznikla kampaň na bezpečné cestování s dětmi. 400 pěstitelů nahlásili škody způsobené mrazem. Utkání fotbalistů Česka a JAR bude pískat ženská rozhodčí.
11: Rádio Blaník.
12: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
13: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
12: Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem, a to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě.
14: Mistrovství světa ve fotbale.
12: Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí, Američanka Tori Pencová. Duel na šampionátu světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. Ze zpráv je to pro dnešek vše a já vám přeji krásný zbytek dne.
0: To jsou věci. U fotbalu ještě zůstaneme.
14: Jirka Frélich
11: na rádiu Blaník.
0: 18. hodina, tady je skupina Turbo a písnička Hráč. Hrajeme si tedy hezky česky, no a hrajeme fotbal, jak jste zjistili nejenom ze zpráv, ale všude okolo se to na nás valí. Všimla si toho dokonce i naše Samira. A tak se bude věnovat fotbalovému tématu, třeba kde vzniklo, že někdo dostane housle. No, tak Samira nám to vysvětlí za chvíli. Teď ale hezky česky, přidáme Michala Davida a přejeme krásné pondělí.

0: Michal David a Disco příběh na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká? Na rádiu Blaník.
0: Aktuálně probíhá fotbalový šampionát a toho si všimla i naše Samira.
2: Všichni teď žijí fotbalem a tak se nabízí se na pár slangových výrazů podívat. A pokud nepatříte zrovna mezi fotbalové nadšence jako já a okolí to o vás ví, můžete alespoň vytřít zrak tím, že znáte původ některých slov, které teď na nás vystřelují z obrazovek. Proč se ve fotbale říká dostat housle nebo jesle? Tedy když hráč kopne míč tak, že proletí soupeři mezi nohama, tehdy komentátor vykřikne, to byly housle, nebo nasadil mu jesle. A teď, kde se to vzalo, jo? U houslí je vysvětlení překvapivě jednoduché. Když houslista drží nástroj, vzniká mezi jeho paží a tělem mezera. A právě tahle škvíra připomněla fotbalistům prostor mezi nohama obránce, kterým projde míč. A co jesle? Ty zase svým tvarem připomínají roztažené nohy. Stejně jako u krmelce pro zvířata vzniká uprostřed otvor, kterým může míč proletět. No a spousta dalších výrazů nás čeká po zbytek tohoto týdne.
0: Tak se budeme těšit.
1: Samira na Blaníku. Ale proč se říká, co se říká?
0: A teď už Marek Ztracený a Léto 95. Na Blaníku hezky česky.

0: Petr Muk a písnička Láska tě spoutá. Kdybyste nás poslouchali o víkendu vždy po 10. dopolední, tak s vámi hrajeme takovou hru, kde vám pustíme nějaký originál písničky a v tomto případě jsem si vybral písničku Love to Hate You, což jsou Erasure a zní to právě takto. No zní to skoro stejně jako Petr Muk, ale Petr Muk tento dokázal dokonale napodobit a ještě co víc. On to udělal o tolik lepší, že i sama kapela říkala, že česká verze nemá chybu. No ale na Blaníku si rádi hrajeme hezky česky a budeme v tom pokračovat. Za chvíli opět Radeček a zpěvačka Eli, i takto za to stojí, a taky slovenská skupina Elán.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: První dobré ráno tohoto týdne máme za sebou a zjistili jsme, že Adélka je zpátky. Adél, promluv.
3: Ahoj.
2: To nebyla AI, to byla Adélka. A dokáže vám to i teď. I zítra budeme totiž
3: proplácet účtenky a bude i ranní host na telefonu.
2: No a taky nás zajímají vaše dobré zprávy. Budeme se jim věnovat už zítra o 6. Těšíme se na vás. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
2: Na Blaníku.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: I takto za to stojí, zpívá skupina Opět a Radeček a zpěvačka Eli. Ano, i tak za to stojí poslouchat Blaník, hlavně ráno po 7, protože se vám můžou vrátit zpátky na účet peníze, se kterými už jste se rozloučili, třeba proto, že jste zaplatili například za svého pejska. Jana z Brna napsala, že zaplatila za žrádlo pro psa 1599 korun a že by je chtěla zpátky. No a dokonce nám dnes ráno prozradila, o jakého se jedná pejska.
1: Je to furčický teriér.
2: Ten toho sežere, co?
1: Takový menší telátko, no.
2: Menší telátko kilo. A hodně, ano. A hodně jí. Tak my vám tu jednu porci teda zaplatíme teď.
1: Děkuju moc.
2: Počkejte, no. Zaplatíme teda, pokud nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vítr.
2: Je to tak, zaplatíme.
0: Jana věděla úplně přesně a tak má peníze zpátky za žrádlo pro pejska. Jaká účtenka vás trápí? Dejte nám o tom vědět, napište SMSku na 603 118 118, napište, co jste kupovali, kolik to stálo, odkud jste a jak se jmenujete a buďte ráno po 7 u Blaníku, abyste případně, až se ozve telefon a v telefonu Petr Slíva, abyste věděli, jaká písnička právě dozněla, respektive kdo pak nám to dospíval. Tak ráno po 7 Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: A za okamžik už můj kolega Mirek Tera. Já vám přeji krásné pondělí, těšte se na písničky na přání po 19. hodině a ode mě ještě třeba Karel Gott.
5: Zapomeňte, 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: hodinový hotel, od Mňáky až Djorp na podvečerním Blaníku. Blíží se nám hodina 19. toť vzácný čas, protože potom budeme hrát podle vás. A co nás tady bude čekat? Poslechneme si podle vašeho přání mandraže. Chybět nebudou Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Černý páv. A v úvodu hodiny nám zaspívá třeba i Michal Hrůza. Večerní Blaník vám tady, jak slyšíte, nadále bude hrát hezky česky.
1: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Ratimovské. Cerva. No jistě.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Tato noc bude jasná až polojasná, kránu na západě i oblačná a teploty spadnou k 11 až 6 stupňům Celsia. Úterý pak bude nejprve polojasné až oblačné, postupně se ale bude od západu oblaha zatahovat, což přinese i dešťové přehánky na západě, někde i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku tedy vydrží polojasná obloha déle, oblačnosti zde bude přibývat až k večeru, kdy může dojít i na slabý déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů Celsia. A pokud vás zajímá, jestli zítřejší den bude, co se týká teplot, rekordní, tak nevypadá to. Totiž 16. červen byl podle pražského Klementína nejteplejší v roce 2012, kdy zde naměřili 33 stupňů Celsia. Oproti tomu v roce 1923 byl nejchladnější se 6,5 stupně Celsia.
9: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Bezmála v 19 hodin.
9: Mirek Téra
10: na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám příjemný 15. červnový podvečer. Toto datum se mimo jiné zapsalo do historie městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. V roce 1909 zde totiž začaly jezdit elektrické tramvaje, které byly snad po 41 letech provozu nahrazeny trolejbusy. To je tedy takové malé dopravní výročí tohoto data. Další výročí, na která se v průběhu večera dostane, budou vaše osobní. Spojená s hudebními dárky, vítám vás tedy u pondělních písniček na přání, do kterých právě teď vstupujeme s Michalem Hrůzou.

0: Michal Hruza zpíval na večerním Blaníku 4 minuty po 19. hodině písničku pro Emu a my vstupujeme mezi vaše přáníčka.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Nejprve zavítáme do Opařan, odkud nám píšete. Prosím o zahrání písničky pro naší tetu Helenku k dnešním narozeninám. Milá teto, z celého srdce ti přejeme vše, jen to nejhlavně. Hodně zdraví, štěstí, lásky a klidu. Ať jsi stále tak vitální a skvělá teta, kterou máme všichni rádi. To vše ti přejí úplně všichni od Kofroňů z Nových Dvorů, kteří posílají Hanku Zagarovou se Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem na Blaník, který přichází Černý páv.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Na vaše přání přelétl přes pondělní večerní blaník Černý páv. S Hankou Zagorovou, Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem a my míříme za další hezkou českou, která už je přistána a připravena na vaše písemné objednání, a to se vzkazem, který dorazil patrně z České Lípy. Milý Pájo, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, ať se ti v životě daří a ať už jsi jenom šťastný. Písničku posílá a z dálky tě zdraví tvoje kamarádka Eliška. Tady jsou Kabáti a přichází jedna velká pohoda.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Přesně tak, až budete potřebovat dostat někoho do absolutní pohody, objednejte mu písničku přes naše webové stránky.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Pište čím dřív, tím líp, jak se říká. Zkrátka, pokud nám napíšete včas, tak se váš vzkaz i vaše objednaná písnička bezpečně do vysílání dostanou. Pište tedy minimálně 3 pracovní dny předem. No ale teď se pojďme vydat za dalším hudebním dárkem pondělního večera. Píšete nám: milý Blaníčku, prosím, zahraj pro moji Janíčku z Jiřetína pod Jedlovou se vzkazem Já mám tě pořád rád. Tady je podepsán Roman a písnička je tady od Karola Duchoně.
1: Rádio
2: Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: Karolo Duchoň, Mám tě rád na večerním Blaníku. Ano, Vyznání lásky patří již tradičně ke kolouritu našeho večerního vysílání a plný lásky bude také ten následující vzkaz. Je to vzkaz pro Rendu, milá maminko, dneska je ti dvakrát 25 a proto ti posílám tvoji oblíbenou písničku a přeju ti, abys byla šťastná a zdravá, jsi skvělá a máme tě všichni moc rádi. Tvoje Verča, Dáda, Tom, Gina a Bianca posílají Lady Gaga.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: že nám Lady Gaga na vaše přání na večerním Blaníku zaspívala písničku Always Remember Us This Way, ale zároveň nám připomněla také film s názvem Zrodila se hvězda. My pokračujeme v dalších přáních tohoto večera, tentokrát zamíříme do Opavy. Chystám se na svou nejdelší cestu s Českými dráhami, a to z Ostravy Svinova do města, o kterém zpívá kapela Mandraže. Tak bych si chtěl zkrátit čekání, píše Marek, no a vybírá stylově Františkovy lázně, se kterými přicházejí Mandraže.
1: Rádio Blan.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Další z těch filmových písní tohoto večera na Blaníku to byl Roy Orbison a Pretty Woman, pochopitelně ze stejnojmenného snímku, tedy Pretty Woman. No a že ty starší písničky mají své kouzlo, o tom žádná. Konec konců i ta Síla starých vín, ta má taky něco do sebe.
1: Že věci některý jsou neměný, jak síla.
0: Síla starých vín na večerním Blaníku za chvíli na vaše písemné objednání.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Tak co si dáte dnes k snídaní?
4: Přece čerstvé pečivo.
3: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo, dopeč doma.
4: Dodo, dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
3: www.beas.cz

0: Vašky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Krásný pondělní večer, 7:30. Jsem tady opět s vámi a společně se mnou další písnička, kterou jste si právě dneska přáli na Blaníku slyšet. Se vzkazem krásný večer chci popřát k zítřejším narozeninám mému muži Františkovi Finkovi z Litoměřic. Chci poděkovat miláčkovi za jeho lásku, za oporu a podporu, za vše, co pro mě dělá, za krásnou lásku a svobodu v mém životě. Chci mu říci, miluji tě, tvá žena Jítě. My z Litoměřic ještě ale zamíříme do Čisté u Rakovníka. Písnička je připravena také pro Slávu se vzkazem všechno nejlepší k tvým narozeninám. Moc tě miluji, lásko moje. Podepsána Světlana a písnička tedy Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a miluju tě.

0: Hitparády na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník. Jsme Radio Blaník.

Večerní Blaník vám pravidelně dělá radost vašimi hudebními dárky, o které si v předstihu píšete na našich webových stránkách radioblaník.cz. Pojďme na další, která je tady už přichystána. Milý Ládáku, přeji ti k tvým 60. narozeninám hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti přeje tvá Alča, vzkaz, který dorazil z Pardubic, a písnička, která už teď je přichystána, je od skupiny Škvor a je to Síla starých vín.

0: síla starých vín na vaše přání tady na Blaníku. Buďte si na blízku, však to kouzlo a tu moc má právě pravidelně večerní Blaník. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Jak slyšíte, abyste někomu udělali obrovitánskou radost, tak k tomu stačí velmi málo navštívit naše internetové stránky, kde vyplníte velmi jednoduchý elektronický formulář. Odešlete ho sem k nám na Blaník a potěšení je zaručené a potěšení i pro vás, že vás to nebude stát ani korunu.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom.
2: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Hrajeme podle vás celý večer do 21. hodiny. Teď míříme do Turnova. Díky, že posloucháte, že nám také napíšete. Prosím o zahrání písničky pro moji milovanou Neteř Monču, milá Moni. Už to spolu táhneme nějaký ten čas a dotáhneme to společně do cíle. Moni, už jen pár dní a startuju auto. Mám tě moc a moc ráda. Jsem a vždy budu s tebou. Objímám, podepsána Lenka. A přichystán Fénix, Lucky Bílé.

Kocka bílá na večerním blaníku a písnička Fénix v písničkách na přání, které pokračují jednou taneční královnou se skupinou ABBA. Píšete nám z Chlumce, vzkaz mám tě moc, moc ráda, takže doufám, že budeš trávit o trochu víc času s mamkou. Podepsána Eliška, nejenom písnička, ale i tanec umí určitě udělat velmi, velmi dobrou náladu.

0: Tak doznívá na večerním blaníku písnička, která je důkazem toho, že nejenom ty hezké české, ale ty zahraniční legendy jsou mezi vámi velmi, velmi oblíbené, takže jsme za to velmi rádi. Díky za tento hudební dárek, který jste vybrali do našeho večerního vysílání, zařadili. Tak a co jste zařadili dál v té další hodině, co uslyšíme, na co se můžeme přímo těšit? Zlato v podání Hanky Zagorové. Chybět nebudou narozeniny s Milanem Dykem. A na začátek hodiny už je přichystána Marie Rotrová. Na vaše přání vám Blaník dál hraje hezky česky, tak příjemný poslech.
1: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Tato noc bude jasná až polojasná, k ránu na západě i oblačná a teploty spadnou k 11 až 6 stupňům Celsia. Úterý pak bude nejprve polojasné až oblačné, postupně se ale bude od západu obloha zatahovat, což přinese i dešťové přehánky. Na západě někde i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku tedy vydrží polojasná obloha déle, oblačnosti zde bude přibývat až k večeru, kdy může dojít i na slabý déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů Celsia. A za sluníčkem se vydáme do Nového Jičína. Tam zítra vychází ve 4 hodiny a 40 minut a zapadá ve 20:57 a to znamená, že nad obzorem bude 16 hodin a 17 minut.
0: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
1: Krátce po 20. hodině.
0: Mirek Téra
2: na rádiu Blaník.
1: Začíná další část pondělních, zároveň 15. červnových písniček na přání. A kamže se vydáme, tak za chvíli tady bude Český Brod, také Dobřany, anebo Varnsdorf a další místa. Tak si na to počkejte a určitě poslouchejte, protože co kdyby tady některá z písniček byla přechystána zrovna pro vás.

0: Tady je Rotrová a s ní jsme se propluli na skořápkách o řeku.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Pojďme ale za dalším přáníčkem pondělního večera, které k nám v uplynulých dnech přes webové stránky Rádia Blaník dorazilo. Prosím o zahrání písničky Despacito pro úžasného človíčka PS. Ty víš od koho? Mám tě hodně rád. Tak to je vzkaz. Prozradit snad mohu z Varnsdorfu a právě teď Huli Fonci a tady Janky.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Pavel Havera, tady na Blaníku, láska ani cestuj tým vlakom mezi písničkami na přání. Tak pokud víte, že někdo z vašich blízkých má naplánovanou cestu vlakem, tak minimálně 3 pracovní dny předem mu na našich stránkách objednejte jeho oblíbenou písničku a cesta tak hezky uteče.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Tuto chvíli, tedy 2 minuty před 8:45, pokračujeme dalšími z vašich vzkazů, který k nám dorazil z Dobřan. Dnes má totiž narozeniny Valda, tak mu pustíte, prosím, nějakou písničku. Všechno nejlepší. Já si myslím, že určitě potěší Milandik a písnička s názvem Narozeniny.

Dnímu dárku pondělního večera, a to z Českého Brodu. Milý Blaníčku, prosím o zahrání Haničky, písničky pro mého muže Vítka Ambrože k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, zlatíčko moje, a obrovskou pusu posílá Janina s dětmi. Písnička od Hanky Zagorové, Haničky písničky s názvem Zlato. Skoro by se chtělo říct, že nemůže být cennější hudební dárek na večerním Blaníku. Co říkáte?

0: krátce před půl devátou na pondělním večerním Blaníku Beatles, písnička s názvem Hey Jude. Písnička, která vám také může být inspirací, pokud hledáte nějakou tu oblíbenou melodii, kterou byste chtěli někomu takhle na večer někdy třeba poslat, tak samozřejmě vysílání Rádia Blaník vám může být velikánskou inspirací. Pokud se vám některá písnička obzvlášť líbí, tak chcete s ní někoho potěšit, někoho ze svých přátel, známých, blízkých, rodiny, já nevím, sousedů, kolegů a tak dále, tak objednávejte na našich webových stránkách písničky minimálně 3 pracovní dny předem a my vám pak milé rádi samozřejmě písničku tímto způsobem věnujeme a zároveň někomu z vašich blízkých věnujeme část večerního vysílání a to určitě stojí za pokus, takže pište nám v předstihu na našich webových stránkách radioblaník.cz. No a za chviličku nám zaspívá ve vzpomínce David Stipka.
1: Tak jsme se milovali,
0: farmářů.
1: Vedetý stromů s větrem vlály a zváleli úrody půl farmářů.
0: Písnička, kterou jste také dnes večer chtěli na Blaníku slyšet a tak jsme ji zařadili do vysílání. Pochopitelně na vaše přání totiž hrajeme hezky česky. Tak hezký večer.

0: Radio Blaník.
1: 4 minuty po půl deváté, jsem tady opět mezi vámi a se mnou další písnička, kterou jste si pro 15. červnový večer na Blaníku objednali velmi krátkým a stručným vzkazem, ale myslím, že i tak velmi výstižným. Přeji krásný večer všem posluchačům. Podepsána Radka z Prostějova, která vybírá Davida Stipku a Farmářům.

0: pěkný. Mike Goldfield a zpěvačka Maggie Reilly tady na večerním Blaníku.
1: Vaše pohodové rádio.
0: A my pokračujeme, ano, pokračujeme na vaše přání s kabáty, které jste si objednali, píšete nám z Hudlice, nebo z Hudlic, dobře, přejeme k narozeninám a svátku zdraví, štěstí, pohodu a klídeček. Dej si radši knedlíček, ať máš pořád dobrou náladu, hádky házíš za hlavu, Protondu posílá rodina kabáty a burlaky.

0: Další z večerních hudebních dárků na Blaníku, tak to byli Burlaci a s nimi pochopitelně Kabát. Krátce před 8:45 a za malou chvíli jsem tu opět zpátky.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A dlužno podotknout, že pokud nám tedy včas na našem webu napíšete, jakou písničku chcete takhle večer na Blaníku slyšet nebo někomu poslat, tak určitě se na vás řada dostane, takže objednávejte, nestyďte se a pište nám. Rádio
3: Blaník. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Večerní Blaník teď bude patřit opět jedné z vás, se kterou budeme slavit. Je tady přání pro paní Kamilu Chrudinovou z Pňovic. Milá Kamčo, teď si naše nejmladší padesátnice a my ti přejeme hlavně to zdravíčko, ať se ti daří, ať ti to na zahrádce všechno vzkvétá, ať tě ti tvoji kluci hýčkají, ale hlavně ať ti to pořád tak skvěle kope a hodně gólů, to ti přejí všechny hráčky z fotbalu Pňovice a posílají Turbo.

0: Vaše přání tady na Blaníku Turbo chtěl jsem mít. Za 7 minut bude 21 hodin a to znamená, že se blíží konec písniček na přání, ale ještě jeden vzkaz tady máme. V tom score nám ještě jedno přáníčko chybí k odehrání, tak pojďme na to. Mamince Drahušce do Domažlic posílám políbení a přání hodně dobrých let. Podepsána Kájina, která vybírá Modern Talking.
1: Rádio Blan.
2: Pohodové rádio.

0: Řekl bych, že naprosto velkolepě jsme zakončili 15. červnové písničky na přání s Modern Talking. A pokud byste také chtěli někomu udělat radost ještě tento týden, tak mohu připomenout, že třeba ve čtvrtek bude mít svátek Milan, v pátek Leoš, v sobotu Květa a v neděli Alois, tak těm všem ještě stihnete dnes večer objednat písničku na přání, pokud zabrousíte na naše webové stránky radioblaník.cz. No a v té další hodině tam si počkejte na Pavla Bobka.
1: Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej.
0: Na další desce je připraven Janek Ledecký.
2: Opusť nám ty chvíle strachu.
0: Michal Penk také a na Janka také pochopitelně dojde. Když ho slibuji, tak tady bude.
3: Právě teď padá letadlo Jumbo Jet.
0: Tak tedy dál vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík.
7: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
8: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Kamarádi, ahoj, tady Jirka Krhut
11: a Štěpán Kozub.
10: Čaute, pojďte do Frýdku Místku, do textilky, do nové osmičky, protože tam 37. budeme co?
11: Mít koncert.
10: Přesně tak, s celou kapelou, s jakou?
11: Benjis.
10: Tak přijďte, nebojte se.
11: Ahoj.
12: Jen si duši nepořeš.
13: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
14: Ostrava, Vítkovice a Opava.
15: Kdekoliv na světě
16: a 24 hodin denně.
15: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
16: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí.
15: Radio Blaník.
0: Tato noc bude jasná až polojasná, k ránu na západě i oblačná a teploty spadnou k 11 až 6 stupňům Celsia. Úterý pak bude nejprve polojasné až oblačné, postupně se ale bude od západu obloha zatahovat, což přinese dešťové přeháňky, na západě někde i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku tedy vydrží polojasná obloha déle, oblačnosti zde bude přibývat až k večeru, kdy může dojít i na slabý déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24 na jižní Moravě i 26 stupňů Celsia. A dnešní pranostika praví, kdo začíná sekat na svatého Víta, nedostane domů seno suché.
16: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Krátce po 21. hodině.
16: Mirek Tera
15: na Rádiu Blaník.
0: Ode mě přání hezkého pondělního večera a poděkování, že i v této hodině si můžeme společně užívat poslechu hezkých českých písniček a nejen jich. Připomeneme si totiž dnešní dobrou zprávu, která byla o penězích. O ty, jak známo, jde až na prvním místě. Za chviličku si projdeme kalendář a teď vám posílám Damiens. Tak užívejte pohodový večer.
15: Rádio.

Právě teď zpíval Janek Ledecký na pondělním večerním Blaníku. Doufám, že máte za sebou většinou den, který v dobrém slova smyslu stál za to, a i když to byl, a vlastně stále ještě je první pracovní den 25. týdne tohoto roku, tak přinesl něco, na co budete třeba i rádi vzpomínat. A pokud si teď nedokážete nic takového vybavit, máme ještě možnost to společně změnit. 15. června je totiž Světový den větru, ale to teď není podstatné. Je to hlavně den, kdy mají svátek Vít, Vítek, Senta, Víta, Vit a Izolda. Tak to je tedy kompletní seznam dnešních oslavenců, kterým posíláme blanickou gratulaci. A jaká jména oslaví jmeniny zítra, to je v úterý 16. června, zpozornit byste měli, pokud ve svém okolí máte některého z těchto jmen. Zbyněk, Zbyhněv, Zbyňka, Zbyhněva, Zbyslava a Zbyška. Se třemi posledními jmény si patrně nesetkáte, ale ostatní své zástupce rozhodně mají. A tak jim zítra jejich den patřičně zpestřeme, abychom pak

0: Pojď dál a zpívej. To byla velmi příjemná vzpomínka na zpívajícího architekta pana Pavla Bobka na večerním Blaníku. Pokud si spoříte na důchod, pak vám určitě udělala radost dnešní odpolední dobrá zpráva, kterou si po půl desáté připomeneme v repríze. A než se tak stane, zaspívají Eva Farná a Miraj písničku Vzpomeneš si. Musím se Tak užívejte poklidný večer s Blaníkem, kde vám hrajeme hezky česky.
1: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
2: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější Pneu.cz.

0: Richard Miller s takovými hosty, jako jsou třeba Anaka, Ivan Tásler nebo třeba Mariana Čekovský, tak to je písnička, u které mi udělalo velikou radost, že jsem si ji dnes večer mohl společně s vámi poslechnout. Mám ji skutečně velmi, velmi rád. A radost mám i z toho, že se teď můžeme vrátit do dnešního odpoledne.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Tentokrát mohla dobrá zpráva potěšit bezmála 4 miliony lidí, kteří si spoří na důchod, pokračuje Sára Dvořáková.
3: Ministerstvo financí představilo takzvané lepší penzijko, které má lidem přinést vyšší úspory a jednodušší pravidla. Podle propočtů ekonomů by si člověk, který bude spořit dlouhodobě, mohl na stáří naspořit i o více než 1 000 000 korun navíc. Novinka myslí i na mladé rodiny. Dětem bude nově stačit posílat už 100 korun měsíčně, aby získali státní příspěvek a lidé do 30 let mají mít státní podporu dokonce dvojnásobnou. Navíc si budou moci část naspořených peněz jednorázově vybrat dříve, třeba na studium nebo bydlení a přitom ve spoření pokračovat. Cílem změny je jediné, aby z penzijního spoření měli co největší prospěch samotní lidé a jejich peníze pracovaly více pro ně než pro finanční instituce.
0: Tak snad bude všechno fungovat, jak má a všichni budeme spokojeni. Sáro, díky a těšíme se opět zítra odpoledne po 2:30.
3: Já taky. Mějte se krásně.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: Už nebudeme muset dlouho čekat a máme první písničky z lásky tohoto týdne. Do 22. hodiny posílám třeba Gumbay Dance Band, tak hezký poslech.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Housebrand Café, per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.cz.

0: s váma takto v pondělí večer dělá Radio Blaník a bude nám potěšením s vámi strávit třeba i tu další hodinu. Radio Blaník. Vždyť jen pro vás hrajeme. Hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Tato noc bude jasná až polojasná, k ránu na západě i oblačná a teploty spadnou k 11 až 6 stupňům Celsia. Úterý pak bude nejprve polojasné až oblačné, postupně se ale bude od západu obloha zatahovat, což přinese i dešťové přehánky, na západě někde i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku tedy vydrží polojasná obloha déle oblačnosti, zde bude přibývat až k večeru, kdy může dojít i na slabý déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů Celsia. A slunce třeba v Mostě zítra vychází ve 4 hodiny a 52 minut, zapadá v 21 hodin a 19 minut. A tak nad obzorem bude 16 hodin a 26 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: 22. hodina za dveřmi a tak se dál společně můžeme zaposlouchat do písniček z lásky, které už jsou přichystané a já tu pro vás budu opět po půlnoci. Ať vám i dál ve společnosti Rádia Blaník hezky přeje Mirek Téra. Rádio Blaník.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Ještě tady broučku vidíš?
7: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva, no jistě.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Úterní obloha bude v Čechách polojasná až oblačná, postupně až zatažená a od západu místy deštivá. Na západě později se výjimečně objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a později očekáváme také přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Stavebniny Janík.
4: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
3: Stavebniny Janík.
5: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Patříte stejně jako já mezi volvisty? Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
7: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
8: Ve vlaku či autobusu.
9: V čekárně u lékaře.
8: A nebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
8: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
10: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: Stavebniny Janí. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
5: Stavebniny Janí.
4: S námi to zvládnete.
6: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
7: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Úterní obloha bude v Čechách polojasná až oblačná, postupně až zatažená a od západu místy deštivá. Na západě později se výjimečně objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a později očekáváme také přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce. Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přáním.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 16. června. Dnes má svátek Zbyněk a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začíná dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy v kraji Vysočina. Také proběhne zahájení sezóny lovu dravých ryb. Sezóna v mimopstruhových rybářských revírech trvá do konce kalendářního roku. Na letišti v Písku se uskuteční v 9:30 dopoledne slavnostní otevření výcvikového střediska profesionálních pilotů bezpilotních letounů a zrekonstruovaného letiště. Ve 3 odpoledne se mohou v Pardubicích lidé těšit na slavnostní otevření nového vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. A v 10 hodin dopoledne proběhne na Teplicku představení muzea Bílinské kyselky a prohlídka stáčírny léčivých pramenů v Bílině. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Úterní obloha bude v Čechách polojasná až oblačná, postupně až zatažená a od západu místy deštivá. Na západě později se výjimečně objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a později očekáváme také přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz